Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadí.

To je třeba teď, mám 1000 otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkej chran lížu se, včera jsme slavy.

0: Hit Radio Faktor.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

0: pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
2: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
1: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
3: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Hit Radio Faktor.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko dostalo z Evropské unie dalších téměř 22 miliard korun. Evropská komise peníze vyplatila v rámci 6. platby z fondu na podporu oživení a odolnosti. Česko tak už vyčerpalo 88% prostředků, které má z fondu k dispozici. Celkový český podíl dosahuje zhruba 9 miliard euro. Středozemní moře se kvůli oteplování rychle mění. Podle vědců se v něm už vyskytuje přes 1000 nepůvodních druhů a nový přibývá v průměru každé 2 týdny. Invazivní ryby a další živočichové vytlačují původní druhy a narušují místní ekosystémy. Vědci proto hledají způsoby, jak jejich šíření omezit nebo je například využít jako potravinu. Připomínáme, Česko dnes čeká mimořádná podívaná na obloze. Večer bude možné pozorovat výrazné částečné zatmění slunce, které vyvrcholí kolem 20 hodin a 11 minut. V noci na čtvrtek pak přijde maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce meteorů bude vidět po půlnoci a pozorování letos nebude rušit svit měsíce. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Českém Krumlově vyjedou od září první elektrobusy městské dopravy. 2 nové vozy nahradí autobusy staré přes 20 let. Jezdit budou na obou městských linkách. Na jedno nabití zavládnou i 250 kilometrů, mají klimatizaci, informační systém a taky plošinu pro vozíčkáře. Jeden autobus vyjde přibližně na 10 milionů. Jdeme na počasí, večerní pozorování zatmění slunce by nám mraky kazit neměly. Předpověď na jihu po celou středu slibuje skoro jasno a denní maxima do 28 stupňů.
1: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Park Hluboká.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vás srdečně vítáme, haťa paťa, už tom zase lítáme všichni společně. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Čau, Davide.
3: Haťa paťa.
1: Haťa paťa a haťa paťa i vám, kdo jste si nás v 6.02 pustil k tělu.
2: Včera slavil narozeniny Miraj, taky Kellyn. Dneska slaví jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznisu. Kdo to je, na to se mrkneme za chviličku. Nicméně, jestli je i mezi váma někdo, kdo dneska patří mezi oslavence, tak všechno nejlepší.
1: Budou chlebíčky. Teď Five and Queen. Hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: 10 minut po 6. Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars a my tři. Dobré ráno. Dnes slaví Kristova léta. 33 let. Matka dvou dětí a jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznisu. A je to Eva Farná. A kdo v tomhle věku může říct, že je 20 let na scéně, co? 20 let. Vlastně, když o tom přemýšlíme, tak technicky vzato už je tak nějak na polovině cesty k tomu, aby se stala další Helenou Vondráčkovou.
1: To je jako bez debat. Vlastně za ten krátkej život ještě toho stihla strašnou spoustu. Jo, teďka tři Edeny, neskutečný.
0: No já si vzpomínám na úplný začátky, na Měl jsi mě vůbec rád, že jo?
2: 20 let.
0: 20 let zpátky. Pamatuju si, jak jsme na ní byli v Hradci Králové v Aldisu. Byl jsem tam teda nejvyšší, protože tam byly samý malý děti. A koukali jsme na ní s kamarádama, ve třetíku to myslím bylo, koukali jsme na ní a říkám si, tyjo, to je neskutečný ten hlas. A podívej se, kde dneska je.
1: No mně hlavně přijde neskutečný to, co ona zvládla v tom smyslu, že myslím si, že to byla nejvíc body shamingovaná žena v Česku. Mm-hmm. Hrozně se řešila její postava a ona to zvládla s grácí, ještě si z toho v Edenu udělala srandu a teďka naopak to strašně proměnila podle mě a všichni jako milujou. Nicméně, já tady mám pro posluchače a i pro vás takovou hru. Popřeju Evě přáním, ve kterým budou schovaný její songy a na vás je spočítat, kolik jich tam je, jo. Jestli je najdete.
0: Takhle po ránu, no tak pojďme na to.
1: Takže Evo, přejeme ti, ať nemusíš nikdy balancovat na ostří nože, ať kolem tebe není moc ticho a tvůj život je jedno velký barevný leporelo. Ať něm není nuda, máš kolem sebe jen lidi, u kterých se nikdy nemusíš ptát, měl s ním vůbec rád? A hlavně, ať ti dál skvěle slouží tvoje tělo, který umí dělat kotouly ve vzduchu nad Edenem. Ať máš energie jako perpetuum mobile a protože narozeniny jsou jenom jednou za rok, dej si dneska klidně i Big Mac.
0: Hodně.
2: Bylo jich tam hodně, ale vždycky si dala na konec té věty, takže vlastně stačilo spočítat věty.
1: Ne.
0: Tak já typuju 8.
1: A co David?
2: Kolik tam bylo věd? 8, tak já říkám taky 8.
0: No, jejich osm.
2: Co se mi líbí je, že i tyhle nový songy jako jsou skvělý, že to jsou není, boj. Že bychom se furt vraceli k těm původním, ale že furt přichází s něčím novým.
0: Jste možná čekali, že zahrajeme Měl s ním vůbec rád teda, ale ne. Teďka je čas na tu nejnovější, na tu poslední. Neříkej, co má se stát. Konkrétně David nejvíc miluje tuhle pasáž, jestli vám teda můžeme ukázat, je to až na konci songu, jo? Dejme. Je to tak?
2: Přechod.
1: David totiž říkal, že se mu líbí, jak tam pracuje s tím smíchem. A to, jestli jste neslyšeli celý album, tak si dejte i song Nuda, protože tam se taky hodně směje a je to boží.
0: No tak Evi, všechno nejlepší. 33 let a teď je pro vás Eva Farna na Hit Radio.

chceme jít i

0: Tak doufám, že vy nám za tohle dáváte like. Enrique Iglesias, 6 hodin 18 minut na Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné středeční ráno.
1: Co budete dělat dneska v
0: 1990?
1: Ať už to bude cokoliv, tak to stopněte a mrkněte se na oblohu, protože nás čeká jedna z největších astronomických událostí desetiletí, nejspíš jste o tom už slyšeli. A je to zatmění slunce. A zajímavý na tom je, že úplný zatmění bude z Evropy viditelný poprvý od roku 1999, což je za prvý jako celý můj život. A i když u nás v Česku tu úplnou tmu nezažijem, tak nás čeká nejvýraznější částečný zatmění až do roku 2075.
0: Tak, myslím si, že v roce 2075, alespoň tady nám s Davidem to bude tak trošku jedno, možná. Nicméně, ty jsi teda 99, jsme narozená, takže ty si to moc nepamatuješ. To by byly kolik? 3-4 měsíce, jo? Ale mě by zajímalo, jestli ty si to pamatuješ, Davide, a jestli vy, kdo nás posloucháte, si pamatujete, co jste toho 11. srpna 1999 dělali, protože já to vím naprosto přesně.
2: Já ne, tak povídej.
0: Nekoukal jsi? My jsme koukali. My jsme našli nějaký diskety doma, to ještě, víš, co jsou diskety, Jasmin?
1: Ježiš, tak samozřejmě.
0: Jo, našli jsme nějaký diskety a koukali jsme právě na to zatmění, úplný zatmění slunce a to byla teda velká podívaná. A vlastně přijde mi, jako by to bylo včera, říkal jsem si, no, ono to bude až za 26 let, tak to na to určitě tam zapomenu a je to tady dneska, jako jo.
2: Je to tady, já ještě k těm disketám včera jsme se bavili...
0: 27 let, pardon, 27. Teda, 27.
2: Včera jsme se bavili o tom, jak se na to zatmění koukat, když už diskety dneska pravděpodobně v domácnosti nemáme, tak stačí brýle na zatmění, nebo certifikovaný sluneční filtr. Jenom tohle stačí a můžete se koukat.
0: Ale ono to je vyprodaný, já jsem koukal na různý e-shopy a ono to je naprosto vyprodaný, takže máš tam nějaký doma mont, jak on přesto se můžeme dívat. Ten nejhorší nápad je si dívat do toho slunce napřímo, jo?
2: Ne, ještě horší je dívat se dalekohledem, foťákem nebo teleskopem speciálního filtru umístěného před optikou.
0: No tak najdi teda, před co se máme dívat.
2: Hele, tady nepíšou nic jako
1: úplně
2: konkrétního.
1: Musíme najít ty diskety prostě.
2: Pokud brýle nemáš, můžeš použít dírkovou projekci. Malá dírka v kartonu promítne obraz slunce na papír za ním. No, do dírky se nedíváš, sleduješ pouze projekci.
0: Dírkovou projekci mám doma, to mám doma třikrát a svářický brýle teda ještě, jo.
2: A mě by teda
0: zajímalo, čí to byla vlastně zásluha, jo? Já si myslím, že se pod to podepíše určitě nějaký politik. Chtěli jste chladnější počasí, tak jsme vám vypnuli slunce. Bude líp. Sice jenom na hodinu, ale bude. No tak dneska pozorujeme, nejenom teda zatmění slunce, já se těším moc, budu koukat, nevím přes co, ale podívám se. A taky si budeme večer něco přát, protože se chystá Roy Perseidy. Tak co si budeme přát? Já vám přeju hezký ráno teďka. Calvin Harris a John Newman za malou chvíli taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: platformách. V Ternu nyní v akci Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko 1 litr za 9,90. Ryze české Terno.
1: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přes ohování uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
11: Hej,
10: kamarádi!
12: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
13: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení na Strakonicku v Bavorově, opatrně na náměstí Míru, které je částečně neprůjezdné. No a pozor, v Táboře, kde se pracuje v Sezimovské ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Nia, Some Say, 6.32 na Hit Rádiu, dobré ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Provoz letiště v Katánii komplikuje aktivita sopky Etna. Kvůli sopečné aktivitě a nepříznivému větru je dnes letiště až do 11 hodin uzavřené. Omezení přichází uprostřed hlavní turistické sezóny, kdy Sicílii navštěvují 10 000 turistů. Fotbalisté Paris Saint-Germain dnes budou obhajovat triumf superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Zápas dvou držitelů evropských trofejí začne ve 21 hodin. Houbaři si letos budou muset na plné košíky ještě počkat. Kvůli dlouhotrvajícímu horku a suchu houby v českých lesích prakticky nerostou. A podle mykologů se situace do konce prázdnin nejspíš nezlepší. Letošní podmínky jsou podle nich nejhorší za poslední roky.
2: Já zrovna říkala o víkendu přítelovi, že musíme vyrazit na houby, že posledních třeba 5 let mi do toho vždycky něco vlezlo a nějak to nevyšlo. A teďka prostě nerostou zase.
0: No, my jsme teďka o víkendu projížděli nějakým lesem a říkám mojí dívce, už asi rostou, necítíš houby? A ona říká, cítím, ale jestli jsi nevšim, tak asi kilometr zpátky malovali silničáři silnici. Takže tyhle houby, ty zůstávají. Taky vám to voní po houbách, ne?
3: Trochu jo.
0: Tak pojďme na muziku, tohle voní po kytkách. Roxette, Fade in Like a Flower na Hit Rádiu 6.34. A my vám přejeme fantastické středeční ráno.

0: Nejnovější single, tohle je dovolená 6.40 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Dámy a pánové, na světě už nás je 8,3 miliard.
1: Ty blaho.
2: Já si pamatuju, když jsme se ve škole učili nějakých 7,1 nebo něco takového, 7,3.
0: No já si pamatuju, že docela nedávno to bylo 8 miliard, že se řešilo, že jsme teda dostali k dalšímu mlníku a už je to 8,3, konkrétně 8 miliard 310 milionů lidí. Mám tady nějaký zajímavosti. Dneska už se narodilo na světě 101 tisíc lidí, zemřelo 47 tisíc a letos se narodilo bylo 81 milionů lidí a zemřelo 38.
2: Jako teďka během 7 hodin necelých, půlnoci.
0: Jako kolik se lidí narodilo? No jasně, 101 tisíc lidí se narodilo od půlnoci.
1: Pak nemá být na Karlově mostě pořád fronty.
0: Nebo chceš jet na koupák a je tam prostě plno, nebo jedeš někam na vodu a je tam hlava na hlavě, no. Tak to je ten důvod. Ale co je zajímavější, jak moc to lidstvo stárne, očekává se, že kolem poloviny 30. let bude na světě víc lidí starších 80 let než novorozenců. A tak by mě zajímalo, jaký budete vy, až vám bude 80. Jaký si myslíte, že budete vy, až vám bude 80? Co vy tady? Co, Davide?
1: Tak já si myslím, že
0: tak
1: budu...
0: zhodnotíme se navzájem. Jo? Já si myslím, že ty budeš takový ten rozumbrada, takový ten prostě rozumný děda.
2: No
0: co bude
2: nezmění.
0: Házet takový ty suchý fóry. Všechno
1: mám klíče.
0: Přesně tak, já všechno máš doma dvakrát. Jasmin, to je na tobě, Davide.
1: Jasmin...
2: Tak, dobrý. Co mi ještě přijde zajímavý, že kolem
1: Jasmin
2: roku...
1: bude taková ta babička, o který si budeme říkat, jo, ta jednou mohla být hezká. Víš, jako... Kdysi v minulosti. Co Michal? Co s tebou, chlape?
2: Ten bude šílený, že jo? Já nevím, jestli se toho, a hlavně jestli se toho dožije, že jo?
0: Já si myslím, že mi praskne cévka třeba tak za 10 let.
1: Tak jo? Budeš nosit furt ten stejný účes mulet, že jo?
0: Dobře, to se dá říct, Jasmin.
2: No, že kolem roku 2060 by nás mělo být už 10 miliard, jo? Takže vlastně, a jestli takhle stárneme, tak všude bude jenom 10 miliard důchodců.
0: No tak to už se vůbec nevědem na to koupaliště, že jo? Ale co je teda zvláštní, že v roce 1800 bylo na světě jenom 1 miliarda lidí, 1900 2 miliardy, no a pak už to šlo, dalo by se říct z kopce, jo, ale on ten graf, on teda jako vyletěl nahoru. No tak snad se tady nějak na té planetě vejdem. Co se vám vejde za malou chvíli do playlistu Shakira Waka Waka na Hit Rádiu a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timber sport,
8: zážitkový doprovodný program
7: a 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy,
7: totální nasazení a David Kraus
8: a Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival
8: Mirotické setkání, loutek a hudby
7: 14. a 15. srpna. mirotickesetkani.cz.
9: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
14: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Auto s defektem nám právě teď hlásíte na dálnici D3. Odstavené je na kilometru 139 ve směru na Kaplici. A pozor taky v Sezimově Ústí, kde je zavřená Budějovická ulice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut, 7 hodin, dáváte si středeční Hit Radio, tohle jsou Nickelback, Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ranko.
1: Pokud máte doma zástěru, pletací jehlice a rádi pečete svůj vlastní chlebík, tak za to nejspíš nemůže to, že byste byli v důchodu, ale možná jedete nejnovější trend generace Z a to je Nonna Maxing, vysvětlím, jo. Nonna je italsky babička. A přesně o to jde, že mladí lidi v dnešní době už nechtějí něco stíhat a tlačit na výkon a být produktivní od 5 ráno, takže se shodli na tom, že by chtěli být jako italská baby a žít takhle, jo, mít ty lněný kalhoty, pěstovat si bazalku na balkoně, pít si chleba, háčkovat a mít prostě pohodinu takzvaně.
2: Hlavně chtějí pracovat, bych to tak viděl.
0: Jste se bavili, jaký budeš děda v 80, tak tady máme možná odpověď hnedka v dalším vstupu. Takže jak to je Nonna Maxing? A mi to přijde hezký. Takže italská babička, já s ní mám vlastně společnou zálibu, už to chápu docela, tak jako v siestička, že jo? Já už tam to probíhá, no. Tam to probíhá.
1: Já byť jsem jenom okrajově genzíčko, tak ale trošku do toho spadám, jo? V odpletení tady máme Davida, se nám pochlubil, že to umí takovýhle věci, ne?
0: Já taky jsem dobrý v odpletení, ale slov, co se týče teda. A ty máš co teda za zálibu?
1: No ten zbytek, jo, bylinky na balkoně a chodit spát brzo jako a pít si, peču si bylinky. Housky třeba, pane bože.
0: Tak jsme se dozvěděli aspoň, že má zálibu v bylinkách. Tak doufáme, že vy máte zálibu v tomhle, je úplně jedno, kolik vám je. Sugar Babes, About You Now, to stíneme do 7. A pak náš tady děda David přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný.
5: A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ceny nemovitostí v Česku dál výrazně rostou. Byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o více než 11%, rodinné domy potom téměř o 9%. Ceny bydlení se tak dostaly na rekordní úroveň. Největší zájem je ve velkých městech a nejlépe se prodávají menší byty. Počet případů žloutenky typu A v Česku klesá, loni se nakazilo přes 3200 lidí, letos zatím hygienici evidují zhruba 1400 případů. Jen v červenci přibylo 109 nakažených a jeden člověk v souvislosti s nemocí zemřel. Odborníci ale varují, že po návratu dětí do škol se může situace znovu zhoršit. V Afghánistánu nemůže chodit na střední školy zhruba 2,5 milionu dívek. Přístup ke vzdělání jim omezil Taliban po svém návratu k moci v roce 2021. UNESCO diskriminaci dívek a žen odsoudilo a vyzvalo k okamžitému obnovení jejich práva na vzdělání. Taliban zavedl pro ženy řadu dalších omezení, která OSN označuje za genderový apartheid. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Jihočeští zemědělci mají letošní žně za sebou a rekordně brzy. Sklizené je téměř všechno obilí i řepka. Radost ale kazí výrazně horší výnosy. U obilovin jsou asi o pětinu nižší než loni. Podepsalo se na tom hlavně dlouhé sucho a místy i kroupy. Někteří pěstitelé sklizeň označují za jednu z nejhorších za posledních 30 let. Kouknem na počasí, dneska to bude na pohodu, vedra nehrozí, naměříme mezi 25 a 28 stupni a předpověď po celý den slibuje skoro jasno.
1: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezkou středu.
4: Krásný ráno.
0: Snídaní šampionů.
2: 3 minuty po 7 rozjíždíme druhou třetinu. Středeční snídaně s vámi Michal, Jasmin a taky David. Čau Dave.
5: Dobré ráno všem.
2: A písničky. Rixten, tím pokračujeme. Tak pojďme na to. Hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: Hit Radio, Alan Walker, Iselin Solheim, 9 minut po 7. S vámi Michal Jasmina David.
1: Mě by zajímalo, jestli máte taky takový to jedno konkrétní jídlo z dětství, který když si dáte, tak je zase svět úplně v pohodě, jo? Protože jsou za mě chutě, ze kterých se nedá vyrůst, i když už dávno nejste malí děti. Pro mě například jsou to kostíci, ten jogurt, já si ho doteďka dávám, nebo Nesquik, přítel se mi vždycky směje, ale přitom včera taky, jo, on šel do kuchyně a namazal si rohlík se šunkou a sýrem, dal tam kečup a dal si to do mikrovlnky a říká, to mi vždycky dělala mamka, jo, že tak,
0: Co, to jde David?
1: Že každý podle mě máme něco takového, tak co je to pro naše posluchače a co je to pro vás, kluci?
2: Buchtičky se šodo.
0: Já jsem chtěl říct chleba ve vajíčku. A nebo knedlik s vajíčkem.
1: Počkej, knedlik, jo.
0: Knedlik s vajíčkem.
1: Nevím, jestli to dělala jenom moje máma, nebo jestli to znáte taky. Knedlík bramborovej s cibulkou na pánvi. Olej, cibulka, taky znáte?
0: Taky dobrý. Vzpomínám na jídla, co dělal táta. Tátovou klobásu mám rád. Vinou klobásu. Ale pak jsou taky jídla, které už si nedáš, že jo? Třeba vlnky grilášový, no po těch bych se utlouk. Nejsou. No tak co je to vaše jídlo? Ale už tady chodí zprávy, ani jsme se vás nemuseli ptát. Ahoj Milan, já miluju krupicovou kaši. No tak krupička, no.
1: To je klasika všech klasik.
0: A to si nám dneska, protože včera jí moje koupila a ptala se mě, jestli už jí nechci včera. Říkám, nechám si to na dnešek. Takže dneska bude u knejpů krupička. No tak, jaký je to jedno konkrétní jídlo, to vaše jídlo z dětství, který vás dokáže třeba zachránit po mizerním dni, že přijedete domů a dáte si opravdu ten chleba v tom vajíčku. Jo? Napište nám na 777-937-777 nebo nám to můžete poslat na tohle číslo přes WhatsApp jako hlasovku, budeme moc rádi. My k vám posíláme další muziku, tohle jsou Linkyni na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Slza, tohle jsou hity na Hit Rádiu, chvíli po čtvrt na osm. A vracíme se zpátky do našeho vašeho dětství. Hledali jsme to vaše nejoblíbenější jídlo, když jste byli malí, a to, co vám udělá i chuť dneska, když si uděláte.
1: Co vám zlepší den.
0: Tak.
1: Míša píše, ahoj všichni, když jsme s bráchou byli malí, tak babička nám dělala taštičky z povidly a nastrouhaným perníkem, to bylo nejlepší, měl, a to bych si teďka dala teda.
0: Taky píše David z Brna, ránko týme, klasika od dědy, míchaný vajíčka na špeku plus jen pepř, sůl, šnitlik, ale ano, ty vlnky, to bylo něco. No ale už se taky nevyrábí pikanta, nejlepší věc na nálev na zavařování. A když je opravdu hlad, že se doma i myš oběsila, zachrání mě krajíc chleba pokapaný Maggi. Hezký den. Je pravda, že když si člověk jen tak na jazyček kápne to Maggi.
1: Wendy, vánoční cukroví, samo o sobě, jinak si neuvědomuje nějaký jídlo nebo mlsku, která by mě zatáhla zpátky do dětských let, ale vánoční cukroví.
0: No, my si uvědomujeme, že je blbý a tady v těch vedrech se bavit o vánočním cukroví, ale vlastně, když o tom přemýšlím, já bych tam teďka ten vosí úl, to vosí hnízdo poslal teda. Rohlíček. Linecký. Zkusme to číst dál ještě teda.
1: Jirka, dáme poslední zprávu. Mé nej jídlo z dětství je, no jo, segedín. To vždycky zahřeje a kolikrát zamáčknu i slzu, jak vzpomínám. To byl svět ještě v pořádku a je dobré se k tomu dobrému vždy vracet. Tak vzpomínejte a buďte na sebe hodní. Krásný den na dobrou chuť.
0: Dobrý, a tímhle končíme. Těch zpráv s jídlem tady je o mnoho víc, ale já už to teda číst nebudu.
2: Segedín spojuje.
0: Nech toho. Cítíte to? Taky jste začali z toho úplně... Slinit. No tak třeba z toho dneska uvaříte. Něco z toho možná vyberete. Nicméně my za chvíli nakrmíme vaše uši. Michal Šulta a Rehab Better Me. A přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%.

0: Ušetříte tak 1300 korun pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemneživitelka.cz.
8: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Táborsku, řidiči opatrně v Bechyni v Tyršově ulici. Poblíž křižovatky s ulicí u nádraží havarovala dvě osobní auta. Na místě je teď blokovaný jeden jízdní pruh.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Faktor. Oh yeah.

0: Coldplay 7.31 na Hit Radio. Ranní update. A co pro nás má Ravit?
1: Mladí Češi stále častěji investují do nemovitostí v zahraničí. Mezi vyhledávané lokality patří španělské pobřeží Costa del Sol, kde zůstává poptávka po bytech a domech vysoká. Podle realitních expertů tamní trh táhnou především zahraniční kupující, kteří často financují nákup z vlastních peněz. Viagra by podle izraelských vědců mohla pomáhat v boji s rakovinou. Experimenty na myších a rozsáhlá zdravotní data naznačují, že léky na erektilní dysfunkci mohou omezovat procesy, které nádorové buňky využívají k šíření. Výsledky jsou ale zatím předběžné a bude potřeba další výzkum. Brad Pitt po 7 letech abstinence znovu pije alkohol. Hollywoodský herec v novém rozhovoru přiznal, že si občas dá například sklenku vína. Tvrdí ale, že je dnes výrazně opatrnější a alkohol pije pouze v omezeném množství.
0: Mhm. Takže se to nevyhýbá ani známým osobnostem.
1: Je to tak,
0: to problémy.
1: I tyhle lidi řeší stejný problémy jako my obyčejná. My obyčejní.
0: No takhle, jednoduše řečeno, Brad prostě začal pit.
1: Pojďme na rychlou sedmičku.
0: Ano, tento týden vás čeká místo rychlé pětky rychlá sedmička. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
2: Nejspíš vás zajímá, co můžete vyhrát. Tak jsou to samozřejmě produkty od Brain Market v hodnotě 5000 korun a v pátek na vás čeká dokonce výhra 7000.
0: No tak, jestli do toho jdete, není nic jednoduššího, než vzít do ruky telefon a napsat nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme a 7 otázek vás dělí od této fantastické výhry. Pojďme na hity.

0: Pět minut po půl osmé máte v uších Hit Radio, za to jsme moc rádi. Tohle je Amy McDonald, This is the Life a This is the rychlá sedmička.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá sedmička, říkám.
2: Ano, tenhle týden se to mění na rychlou sedmičku, protože partnerem naší soutěže je česká firma Brain Market, která právě podporuje beskydskou sedmičku, což je, by the way, kdo byste to neznali, extrémní závod, ve kterém se snažíte zdolat rovnou sedm beskydských vrcholů.
3: Mně by se líbilo, kdybychom v rámci té ceny dávali vstupné tady do tohohle závodu a ten posluchač, kdo by to vyhrál, by musel tu beskydskou stovku uběhnout.
0: Mm-hmm. Nebo kdyby to bylo třeba beskydská sedmdesátka, to by těch otázek muselo být 70. Máme jich pro vás 7 a 7 otázek máme teď pro Aničku. Aničko, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak ty máš možnost teď vyhrát poukaz na 5000 korun na nákup produktu od Brain Market. Hodilo by se nějaký takovýhle zobání, takovýhle nějaký vitamíny?
4: Určitě, beru doplňky stravy, tak budu ráda.
0: No tak zkusíme to doplnit, pojďme na to. Otázka 1.
2: Co je větší, litr nebo decilitr?
4: Litr.
0: Přesně tak. Co je starší, Facebook nebo TikTok?
4: Facebook.
0: Ano.
2: Třetí otázka, který měsíc začíná nový kalendářní rok?
4: Leden.
2: Ano.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jak se nazývá lékař, který se stará o zuby?
4: Stomatolog.
2: Ano. Mm-hmm. Pátá otázka. Jak se říká mláděti prasete?
4: Vepřele.
0: Ano. Pojďme na šestou otázku. Které ovoce najdeš v piňa koládě? Ananas nebo jabko?
4: Ananas.
2: Mm-hmm. A poslední sedmá otázka. Kolik je 10 děleno dvěma?
4: 5.
0: Pět, no a na 5000 korun vyhráváš poukaz do Brain Market. Aničko, je to tvé.
4: Je super, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, ještě nám pověs, než se rozloučíme, co tě čeká takhle při středě. Jsi v práci nebo máš volno?
4: Jsem v práci, dovolená, mě čeká až začátkem září.
0: A kam pak valíš, jestli se můžeme zeptat?
4: Do Turecka letíme.
2: Pěkný.
0: Hezký, hezký. Tak moc si to užij si taky poukaz na Brain Market a zvládni dnešek, měj se hezky.
4: Děkuju moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Radio Faktor.

0: On the top of the world, Imagine Dragons 7.41.
1: Kam až byste zašli, abyste otestovali věrnost svého partnera? Jedna žena si kvůli tomu vytvořila 25 falešných profilů. No a jak to dopadlo? To si řekneme za chvíli.
0: Já s tebe mám, Jasmin, tak trochu pocit, že budeš kopat do nás chlapů. Že to bude diskreditace v živém vysílání. Proč mám ten pocit? Miraj, oči mají taky pocit za malou chvíli tady na Hit Radio. Taky Lost Frequencies a přihodíme i dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis Štýl.
4: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
6: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
16: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
15: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
16: Chevrolet Corvette,
15: Camaro Bumblebee,
16: Ford Mustang GT,
15: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
16: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
15: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
16: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí. Dávejte si teď pozor v úrovni Kamenného újezdu, kde se srazilo osobní auto se zvěří. Nárazově se tam zdržíte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Aneta, Terry Swims, Stones and I. Tohle je středeční Hit Radio, dobré ráno.
1: Dámy, ženy, holky, děvčata, pokud chcete žít bezstarostně až do smrti, tak nikdy netestujte svýho chlapa, co se týká věrnosti, jo? Protože co oči nevidí, to srdce nebolí, jak se říká. A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
0: Jak dopad?
1: Takhle, neuspěl, ale on ne, že neuspěl jednou, dvakrát, třikrát, on neuspěl 25krát.
0: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda. Takže testem prošel, z toho vychází. To mi vychází takhle teda.
1: On to podle mě pak už vůbec neřešil, prostě viděl, že mu píše žena, tak beru, dobrý.
0: No jasně, jo. Takže odpovídal na všechno, co mělo na profilce dlouhý vlasy. Klasika, klasika. Mě to připomíná takový ten starý for, že když manželka vezme telefon a zavolá jeho 10 nejlepším kámošům, tak zjistí, že u 7 z nich spal a 3 odpřísáhnou, že tam ještě spí. Jo. Tak takhle my to máme, no.
1: Mě zajímá ale proč těch 25 profilů, protože přece tak dobře, tak kdyby jednou jako uspěl a nebyl jakože nevěrnej, tak ale ona teda jde zkoušet znova a znovu, tak když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24krát?
0: Tak si o ní myslíš, Jasmin, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď. Pojďme na muziku Taylor Swift, dneska ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%. Oproti červnu potom spotřebitelské ceny vzrostly o 0,6%. Zdražovaly hlavně pohonné hmoty, které byly meziročně dražší téměř o 17%. Naopak potraviny zlevňovaly, máslo bylo nejlevnější za 16 let. Výraznější déšť je v Česku stále v nedohlednu, až do soboty se očekává převážně slunečné počasí prakticky beze srážek. Déšť by mohl dorazit v neděli se studenou frontou a pokračovat i začátkem příštího týdne. Půjde ale hlavně o lokální přehánky a bouřky, které současné sucho výrazně nezmírní. V Česku je zájem o luxusní nemovitosti, pražských novostaveb s cenou přes 200 tisíc korun za metr rychle přibývá. Na jaře už tvořili více než čtvrtinu všech prodaných nových bytů v hlavním městě. Jejich podíl se přitom za jediný rok téměř zdvojnásobil. Takto vysoké ceny už kupující akceptují nejen u luxusních rezidencí, ale i velmi malých bytů. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Českém Krumlově vyjedou od září první elektrobusy městské dopravy. Dva nové vozy nahradí autobusy staré přes 20 let. Jezdit budou na obou městských linkách. Na jedno nabití zavládnou i 250 kilometrů, mají klimatizaci, informační systém a taky plošinu pro vozíčkáře. Jeden autobus vyjde přibližně na 10 milionů. Jdeme na počasí, večerní pozorování, zatmění slunce by nám mraky kazit neměly. Předpověď na jihu po celou středu slibuje skoro jasno a denní maxima do 28 stupňů.
10: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Je tu i David, dobré ráno.
15: Hezkou středu.
16: Snídaně šampionů.
15: Určitě znáte ten pocit, kdy úplně zoufalí hledáte uprostřed města nějakou toaletu. Tak pro vás máme dobrou zprávu. Český města přišly s řešením, díky kterému už nebudete muset si něco kupovat v kavárnách na tenhle případ.
14: Nechoďte daleko od rádia, tohle vás bude zajímat. Teď muzika, tady jsou Offspring.
0: Hit Radio Faktor.

0: Offspring, Why Don't You Get a Job? 8:05 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Hledání veřejné toalety je někdy oříšek. Máme pro vás všechny dobrou zprávu, kdo se občas do nějaké takové situace dostal. Česká města mění strategii a platí hospodám měsíční paušál za to, že nechají lidi využít jejich toaletu, a to úplně zdarma. Říká se tomu vlídné WC.
1: A to mi přijde teda boží.
0: Dobře, je geniální, protože nevím, jak to máte. Vy možná to máte podobně, ale když opravdu potřebuješ si někam zajít, tak si tam alespoň něco koupíš, ať už třeba v té restauraci, nebo třeba na té benzínce, teďka jsme to řešili o víkendu. Jo, že nějakou jako nějaké revanč, jo, ale teďka vlastně budeme moct jako přijít a nebudeme muset koukat do toho jako jídelního lístku nebo prostě si něco kupovat. Je to lepší.
1: Hlavně zmizí ten pocit, jasně, tak ty jsi říkal, že si občas něco tam koupíš, já taky, ale někdy i přesto na tebe koukají jako ty prodavačky nebo na těch benzínkách jako špatně a umějí být dost nepříjemný. Mám tu zkušenost teda.
2: Je to hlavně o ten pocit, který tímhle s tím by mohl zmizet.
0: Je to tak. Mě by zajímalo, v jakých podnicích už to funguje, protože já jsem teda zatím ještě žádnej takovej nepotkal a možná je to o štěstí.
1: Vlídné WC, to je i hezký název, musím
0: Vlídné říct. WC, no tak nás napadlo, jestli třeba vy jste už nějaké takovéhle podniky nepotkali, nebo jaký máte třeba nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety ve městě. Slušný věci, prosím vás.
1: Já jsem si vzpomněla, když jsem byla s bývalým přítelem v Drážďanech a ty Němci strašně brzo jednak zavírají obchody, mi přišlo, ale hlavně oni nikde v těch nákupácích nemají toalety, nebo tam mají třeba jedny na fakt velký nákupák a on tam bloudil a on vypadal jako, že to bude fakt špatný a strašně nadával, skoro brečel, běžel tam po celých Drážďanech už někdy v 9 a fakt to bylo jako komický, ale nechtěla bych být v jeho kůži samozřejmě.
2: Hele, jestli hnul to teda.
0: Takhle, já jsem chtěl říct, že jestli mohl běžet, tak to ještě nebyla taková hrana, jo. Dejte nám vědět, jaký nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety. 777 937 777. Teď Sia na Hit Rádiu. Dobré ráno.

0: Tohle šlape Ella Henderson, Rudimental Alibi, 8 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Města se domlouvají s podniky, převážně s restauracemi. Platí jim měsíční poplatek za to, že my, obyčejní lidé, budeme v případě potřeby moci jejich toaletu využít zdarma. Což je za nás tři prýma věc.
1: Mm-hmm. Ptali jsme se na vaše vtipné zážitky s hledáním toalet v nouzi. Tak máme tady zprávu třeba od Verči. Dobré ráno, zážitek s hledáním. Ranní kolona na příjezdu do Prahy a nemožnost vyjet z ní kamkoliv. Byl tam jen lodní oddíl, přiběhla jsem tam s očima na vrch hlavy, ale bylo v 6:30 ráno ještě zavřeno. Běžela jsem dolů k Vltavě, kde byla jen cyklostezka, žádný porost, křoví, nic, ale brzy ráno, takže prostě musím. Dřepnu, začnu. A najednou se přiblížil peloton asi 3 chlapů na kolech. Myslela jsem, že se propadnu do středu země. Dělala jsem, že sbírám kamínky.
0: Já jsem si přihrát s kamením.
1: Že sbírám kamínky, ale těsná blízkost stezky odhalila celý můj zadek. V duchu jsem si říkala jen klid, už nikdy je neuvidíš. Hlavně na to nikdy nezapomenu. Hezký den, Veronika, tak to je skvělý.
0: Tohle je opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Myslím si, že i ty borci na těch kolech měli zábavu postaránu. Další zpráva od Andry. Ahoj, v Polsku jsme našli veřejné WC u kostela, ale neměli jsme zloté. Paní nás opravdu na WC nepustila, ani když jsme nabízeli eura nebo koruny. Takže manžel si odskočil za keř a já naštěstí našla poblíž restauraci.
1: Takže potřebuješ vyloženě zlotý, to je teda divný.
0: Já si říkám pořád, že ty Poláci nás nemají rádi.
1: Dominik píše, dobré ráno, šampioni. Nevím, jestli chcete mluvit o heiselfinder.com, ale ta apka mi nejednou zachránila život. Tak hezký den ven bez neho.
0: Já jsem si myslel nejdřív, že to je nějaký jako for, jo, že to neexistuje. Já jsem si to tady odevřel a Dominiku, za mě teda naprostý game changer, protože tady je opravdu mapa celé České republiky, jsou tady body a jsou tady konkrétní toalety, jo. Ale pozor, je tady třeba i je tady třeba Starbucks a je tady i kód k tomu záchodu. Jaký máš zadat kód? Je tady třeba 1478 křížek a u toho jsou palce nahoru, jo. To je skvělý.
1: A já si opravdu takovej kód ze Starbucksu vybavuju, takže jako nekecaj.
0: Pane bože. Takže... tohle si myslím, že Dominik zachránil teda spoustu životů. Tak Dominiku, děkujeme. Heiselfinder.com.
1: Zase, jestli teda budou opravdu existovat vlídná WC, jak jsme tady řešili, tak Heiselfinder asi půjde do kytek, ale je to skvělý.
0: Takhle, pokud budeš mít tady tu apku, tak do kytek rozhodně nepůjdeš. Temper City, Self-Aware, tohle tady milujeme, to si užijte. 8:45, minuta k tomu s vámi Michal, Jasmina, David a středeční snídaní šampionů. Tak hezké ránko.

0: Tohle si nás tři tady ve studiu koupilo, Self-Aware, Temper City. Pro mě asi nejlepší věc, co máme aktuálně v playlistu. 8:45. Pár minut k tomu posloucháte Hit Radio. Dobré ráno. Za malou chvíli další hity. Tohle je Sigma Nobody to Love. Zahraje taky Dasha Austin, no a myslíme i na vás, kdo nás posloucháte na cestách, za volantem, v autě, v kamionu, ve všem, v čem se dá jezdit, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice. Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timber sport,
6: zážitkový doprovodný program
5: a 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy,
5: totální nasazení a David Kraus
6: a Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival
6: Mirotické setkání, loutek a hudby
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
1: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
7: Atava!

0: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
1: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Strakonickou ve Volyni. Dál pokračují opravy v Nádražní ulici, kde je zúžená vozovka. A opatrně taky v Českém Krumlově, kde se pracuje v Rožmberské ulici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: snídaně šampionů.
1: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Hit Radio.

0: Tohle jsou hity, tohle je Daša Austin a tohle je středeční Hit Radio. Ranní update. Fotbalisté Sparty končí v kvalifikaci Ligy mistrů. Pražané po domácí výhře 2-1 prohráli v odvetě v Lyonu 0-3 a do hlavní fáze soutěže nepostoupí. Česká televize představila svůj podzimní program. Na obrazovky se vrátí Stardance, diváky čeká také nová podoba politické publicistiky a řada českých filmů. Sportovní nabídka přinese například Davis Cup v pražské O2 aréně nebo mistrovství světa basketbalistek. Richard Genzer zhubnul 25 kg. Komik přiznal, že mu kromě změny jídelníčku pomohly také injekce na hubnutí. Výrazně zároveň omezil alkohol, i když úplně pít nepřestal. Takže téma tady z těch hubnoucích injekcí je hodně velké téma v poslední době. A mně přijde, že to hází trošku takový špatný světlo i na ty, kteří zhubnou normální cestou. A každý si hned řekne, no jo, on je na injekcích, on je na práškách.
1: Já si říkám, proč třeba nezačít normálně cvičit, místo toho, aby do sebe něco píchal.
0: No tak jakoby. Tady s tím to jde rychlejc.
1: A nebo vlastně tyhle léky na hubnutí, to je pořád stejná pohádka, to je stejný placebo, že jo? To je tak drahý placebo, že lidem vždycky nezbyly peníze pak na jídlo a hubly, že automaticky. Stejně si myslím, že nejlepší lék na hubnutí je zelený čaj.
0: Já myslím, hudba.
1: No ne, zelený čaj. Ty si jdeš natrhat. Pěšky. Do Číny. Pojďme na muziku. David Koller na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a musíme přerušit vysílání mimořádnou zprávou. To, o čem se teď budeme bavit, nebude vůbec lehké. Velké neštěstí, které se stalo v Kuvajtu.
1: Ježišmarja.
0: Místní o tom hovoří jako o jedné z nejhorších situací v historii.
1: No, tak ale co?
0: Budou jim zvedat cenu benzínu. Litr tam nově vyjde na neskutečných 7 korun za litr.
1: Cože?
0: Z 5 korun na 7 korun za litr, slyšíte správně. Já normálně lituju ty chudáky kuvajtský řidiče, kterým to zdražili, a koukám se tady, jak je daleko Kuvajt, jestli se tam nevyplatí na otočku zajet. Tak pokud vás
1: vyplatí.
0: Pokud vás napadlo to stejný, no skoro, je to 4,5 tisíce kilometrů, jo. Možná kdybychom se složili na nějakou cisterničku, že bychom tam vyslali pár cisteren, 7 korun za litr.
1: To je neskutečné. A co si to dovoluju, veď z 5 na 7, takováhle jako... Takovýhle zdražení.
0: Já nevím, ať jsem natáhnu nějaký trubky, ne? Nebo já nevím, 7 kaček. Ach jo, no jo, no, tak jako víme, jak to vypadá na benzínkách teďka, ale David říkal včera ve zprávách, když se tomu vrátíme, že snad benzín má zlevňovat.
1: Na 7 korun asi ne, co?
0: Na 7 korun asi ne, myslím, že to bude třeba tak o 10 halířků. Známe! Známe. Ale takhle, my co tankujeme pořád za litr, jsme v pohodě. Alex Warren, Ordinary za chvíli, taky Benassi Bros na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
11: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
12: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
13: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
14: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi.
15: pojeďte za gorilou.
13: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
16: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
17: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Milenia milénia Benassi Bros, Every Single Day 8.52. Tohle je středeční Hit Radio.
1: Dobré ráno.
2: Tak pojďme si říct, co se dá asi ukrást v supermarketu za 15 000 korun. Možná nějaký alkohol dražší, když toho bude víc, kosmetika, elektronika.
0: Taky ale... mě napadá pánská ochrana, to taky nedávno někdo ukrad. Nevím, co s tím teda dělá, dobře.
2: Ale za 15 000, není to nic z toho, kde pak jsou to oříšky, jo? Jeden muž v Praze na Břevnově jich zvládl odnést rovnou 130 balení. A já jsem teda příhodně zrovna včera si kupovala kešů a bylo to nějakých 199 korun za malý balení, jo? Jakože na 130 balení to chce podle mě hypotéku za chvíli.
0: Takže chci říct, že to chápeš, tuhle krádeš, jo?
2: Jakoby trošku, jo.
0: Jak musel ale chrastit ten borec, co? Jako 130 balení, to musela být pořádná taška nebo pořádný bágl.
2: Pořádnej, jo.
0: No, otázka je teda proč, jo, to ukrad, tak vlastně možná otevírá vlastní stánek, anebo má třeba doma hodně hladovýho křečka. A nebo...
2: Beverku z doby
0: ledový. Nebo natáčej další díl doby ledový, no nicméně... Každý, kdo bude teď na veřejnosti louskat oříšky, je podezřelej. Policie varuje, nesnažte se ho zadržet sami, může být ozbrojen. Má louskáček. Nic, poslední sonka, radši jdeme domů, tohle je Pink, hezké ráno.

0: Tohle je Pink. Trustfall na Hit Radio v 8.56. A jak jsme slíbili, tak je poslední song středeční snídaně šampionů. Tak my se s vámi jdeme rozloučit. Chceme vám hlavně poděkovat za dnešní 3 hodiny. Byli jste super.
1: A byla to teda jízda, musím říct. My jsme se s váma smáli od začátku do konce, takže děkujem.
0: Pokud byste si to chtěli náhodou dát zpětně, tak můžete během dne se to objeví jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách, třeba na Spotify. Tam hledejte podcast snídaně šampionů. Nezapomeňte, že dneska večer bude teda zatmění
1: a 19:19.
0: Tak, a taky budou padat hvězdy
1: no
0: dneska,
1: jo.
0: Tak si něco přejte. My si přejeme, máme jedno přání, aby jsme se tady zítra ráno v 6 zase potkali.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Mějte hezkou středu, zvládněte to v práci nebo na dovče.
1: A ahoj.
0: Zítra v 6, čau. Hit Radio.
3: 8.58, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vidím tady dopravní nehodu na Táborsku. Dejte si pozor mezi Soběslaví a Želeč, nebo obcí Želeč. Tak poblíž Rybovy Lhoty je srážka osobáku se zvěří. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. Ve VS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Už dnes večer vypukne další z řady překrásných nebeských divadel. Nastane totiž částečné zatmění slunce. Hvězdárny napříč republikou sice pořádají společná pozorování, je tu ale malý háček. O něm nám řekne víc Ondřej Heigl z Planetária Praha.
7: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý rovný výhled směrem na severozápad.
6: Tuto unikátní podívanou bude navíc následovat meteorický roj Perseid. Vysoké teploty a sucho dělají vrásky rybářům. Na jihu Čech už dokonce s předstihem zahájili výlovy rybníků. Jejich hladiny totiž dál klesají a reálně hrozí, že by mohlo dojít k úhynu ryb. Místy chybí až třetina vody oproti normálu. Odpolední teploty sice ještě šplhají k tropickým hodnotám, rána už jsou ale chladná. Třeba dnes teploty klesly na řadě míst pod 10 stupňů Celsia. Dnes a zítra se budou odpolední maxima pohybovat do 30 stupňů. O víkendu ale naměříme opět až kolem 35 stupňů Celsia. No a závěrem ještě fotbal. Sparta v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů padla v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si tak nezahraje. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě navíc hráli už od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševinského.
8: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Park Hluboká.cz.
3: Ve zprávách byla řeč o počasí, já bych to trošku doplnil, protože na Šumavě dneska ráno dokonce mrzlo. Je teda fakt, že už je docela zima, takže by to chtělo nosit sebou nějakou mikču nebo bundu. Naopak přes den to vypadá spíš na plavky, dneska většinou jasno a teploty 25 až 28.
2: Hit Radio Faktor.
3: Ano, je tady další prázdninový letní den, máme středu 12. a na obloze dneska bude nevídaná podívaná. Čeká nás částečné zatmění slunce a k tomu taky Perseidy. Takže to určitě probereme a vy mi když tak dejte vědět, jestli se chystáte tohleto všechno sledovat a odkud. 724 883 596, to je náš WhatsApp.

Stress Out, ale dneska si to dáme bez stresu, jo? Dneska absolutně na pohodu. 9 hodin 11 minut. Máme sice začátek dopoledne, ale už máte plány na večer. Jestli ne, tak jeden tip pro vás mám. Je úplně zadarmo a je přímo boží. Dneska večer se totiž stačí podívat k nebi, protože tam se odehraje částečné zatmění slunce. Stane se to, že měsíc se začne nasouvat před slunce a to je událost, která se jen tak nevidí. Tohle to si opravdu užijte, protože znovu se to stane asi až v roce 2075, to už tady asi nebudeme. Tahle ta show odstartuje v 19 hodin na 19 minut a jestli to chcete vidět pořádně, vyražte někam, kde máte otevřený výhled směrem na západ až severozápad. Kopec, rozhledna, louka za městem, hlavně ať vám ve výhledu nepřekáží nějaký panelák nebo strom. No a pozor, to není všechno, protože dneska taky nastane ještě jedna zajímavá věc a to jsou Perseidy, padající hvězdy. Další důvod, proč zůstat venku. Takže deku sebou, mikinu taky, večer už bude docela kosa a nezapomeňte si něco přát. Takhle, ruku na srdce. Zatmění slunce, padající hvězdy a někdo, s kým to můžete sledovat, to vlastně zní jako zatraceně dobrý rande. Hezké dopoledne z Hit Radio Factor, teď vás bereme na pláž. Pobřežní hlídka, právě teď.

0: Pouť mě, až skončí září. No hele, není to tak daleko. Green Day na Hydrariu Faktor, hezké dopoledne. V kalendáři dneska Klára, to znamená, že Kláry mají svátek. Samozřejmě najdeme i známé nositelky tohoto jména. Mě se třeba teď jako první, na první dobrou, vybavila herečka Klára Isová. No a svým hitem tohleto jméno spopularizovala i kapela Činasky. Klára, jasně. Tak holky, všechno nejlepší a užijte si ten dnešní prosluněný letní den.
1: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou.

0: Show, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Pod sta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: EU

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Velkoj malou. Obchod a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Vzpomenete si, jak vypadal váš život, když vám bylo 16 nebo 17? No, chodili jsme na střední nebo na učňák, přes léto na brigádu a taky jsme řešili první velkou lásku. To, jestli nám napíše, jestli se na nás podívá, jestli nás má ráda stejně jako my. Je tady hit z doby, kdy mě osobně bylo 16, takže jsem toho o světě ještě moc nevěděl. Teď už jsem ale starší a moudřejší a uvědomil jsem si jednu věc. Přišel jsem na to, že moje dětské tresty jsou aktuálně mými dospěláckými cíly. Například jíst zeleninu, lehnout si po obědě, uklidit si ve skříni, dát vanu, jít brzo spát. Mám pravdu? Jdeme se vrátit v čase. Mimochodem, mluvil jsem o roku 2003. Tady jsou Linkin Park a song Somewhere I Belong.

0: Antrix a Golden, jeden z velkých hitů letošního roku. Jestli máte pocit, že léto rychle utíká a že by to chtělo ještě jeden pořádný výlet, tak by měly vaše kroky aktuálně zamířit do Bechyně. Právě dneska tam začínají bechyňské slavnosti, to znamená, že město bude několik dní žít hudbou, filmem, divadlem, samozřejmě taky jídlem a pitím. No a dneska konkrétně vás čeká kreativní dílna v Městském muzeu. Na programu pak v dalších dnech bude i letní kino, historické filmy o Bechyni nebo Divčí válka, v pátek Jižní noc a hlavní program vypukne v sobotu na náměstí. Tak se přijďte podívat.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: V Ternu nyní v akci. Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko 1 litr za 9,90. Ryze České Terno.
3: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
4: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
5: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up, balet, timbersport,
5: zážitkový doprovodný program
4: a 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy,
4: Totální nasazení a David Kraus
5: a Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival
5: Mirotické setkání, loutek a hudby
4: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
6: Kup si psi auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: 9 hodin 57 minut. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdravíme za volant. Co se týče hlavní tahů, mělo by to být aktuálně v Cajku. Dejte si ale pozor, mezi obcemi Mojné a Velešín, poblíž obce Skřídla došlo k dopravní nehodě, havaroval tam osobák. Já vám přeju šťastnou cestu, díky, že nás ladíte za volantem. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matrace za hubičku.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Stavební firmy stále nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadu Svazu podnikatelů ve stavebnictví bude do roku 2030 chybět přibližně 74 000 odborníků. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, říká Michal Španěl z pracovního portálu jenpráce.cz.
14: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, rekvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
13: Firmy také zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 21% vyšší než loni. Už příští rok by v Táboře mohla začít plánovaná rekonstrukce venkovního bazénu a nedaleké sportovní haly. Město náklady odhaduje asi na 250 milionů korun. V ideálním případě by opravy obou sportovišť v Kvapilově ulici měly probíhat současně. Pozor na netopíry. Varují před nimi ochránci zvířat, podle kterých začnou být právě teď mimořádně aktivní. Opatrní bychom měli být zejména při večerním větrání. V době takzvaných záletů, zhruba od poloviny srpna do poloviny září, se netopíři stahují do lidských obydlí. Nevítaná návštěva může čítat až 100 jedinců. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Hradec přehrál Jihlavu 3-0, Sparta Litoměřice 4-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
15: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Od stropu si na chvilku odpočineme. Dneska teploměr ukáže 25 až 28 a čeká nás jasná obloha. Prostě den jako korálek.
11: Hit Radio Faktor.
0: My pokračujeme a teď přichází song, který vás nenechá v klidu, který působí jako dokonalá vzpruha. Tady jsou Black Eyed Peas a krásné dopoledne.
16: Hit Radio.
0: Tohle je pro vás, pro všechny, na které padá dopolední únava. Pump it!

venku je na nule, no zatím ještě ne, ale počkejte pár týdnů a bude tenhle song zase aktuální. Co dovolená? Už ji máte za sebou nebo vás teprve čeká? Já přiznávám, milé dámy, že přípravy jdou hlavně za vámi. Díky vám máme zbaleno všechno, co budeme potřebovat. No takhle, jestli je něco, co umíme jenom my muži, tak narvat všechny ty kufry, bágly a tašky do auta. Těch věcí, co sebou táhneme, je vždycky tolik, že na první pohled je jasný, že se to tam nemůže vejít, ale pak si člověk vzpomene na Tetris, na tu legendární hru a nějak to do toho kufru prostě poskládá. To si myslím, že jsme my muži naprosto dokonalí. Doufám, že souhlasíte. Druhá věc je, to je úloha v autě, vaše úloha v autě. Tak ten, kdo je za volantem, ten řídí, dodržuje rychlost a sleduje značky. Spolujezdec, to je DJ, ten pořád ladí rádio, přepíná muziku a pouští, co se mu líbí. Spolujezdec funguje i jako catering, podává jídlo a pití. Spolujezdec taky reguluje teplotu v autě, naviguje a upozorňuje na odbočky, většinou pozdě. Tady si měl zatočit. A pak ještě zadní sedačky, tak tam je úlohou pasažérů se občerstvit, spinkat a neustále se ptát, kdy už tam budem. Tak co, vypadá to u vás podobně? Hezké dopoledne.

0: například, kdo právě teďkon u nás hrál? Všichni je znáte, všichni je máte rádi, Coldplay. 10 hodin 22 minut, dneska se slaví Den slonů. Já teď přemýšlím, jestli má nějaká jihočeská zoo slona. Myslím si, že ne, doufám, že se nepletu. Ale zkuste si tipnout, kolik váží srdce dospělého slona. To je totiž zajímavý. Kolik váží srdce dospělého slona? Představte si, je to něco kolem 27 kilo. Takže můžeme říct, že slon má opravdu velké srdce. My máme srdce, které hraje za chvilku Lady Gaga.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích v sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
4: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort CZ.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodu.

0: Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Krátce po půl jedenácté DJ Avicii. Kam vyrazit? Ve Strakonicích teď můžete zajít na výstavu Mezečasu, kde se potkávají skleněné plastiky strakonického rodáka Karla Bečváře s malbami tří generací rodu samcových. Výstavu najdete na Strakonickém hradě v Muzeu středního Poltaví, tak se rozhodně přijďte podívat. Uměli byste prásknout bičem a víte vůbec, jak se vyrábí svíčka, co dělá kameník nebo jak pracuje tesař? V sobotu odpoledne máte šanci si tohleto všechno vyzkoušet. Tvrz Žumberk se totiž vrátí v čase. Čekají vás tradiční řemesla a bohatý program pro celou rodinu.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: pozadí legendární Faithless, Hydrádio Faktor a za chvilku 10:45. Včera měl narozeniny Miraj Navrátil ze skupiny Miraj a dneska slaví žena. Žena, která ovládá pódium, ale zároveň dokáže nebo zvládá být i skvělou maminkou. A tohle to všechno je pro vás pro ženy jistě velká inspirace. Každá z vás se v ní může najít. Ať už je to její neuvěřitelný hlas, energie nebo ta přirozenost, se kterou to všechno zvládá. Dneska má narozeniny Eva Farná. Tak Evi, máme tě rádi a všechno nejlepší.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stop je zdar. VS Motopísek.
6: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: na vašem přijímači Hydradio Faktor. Krásné dopoledne všem. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, teď už krátce před 11. hodinou, zdravíme za volant a pozor, v Českých Budějovicích na Okružní ulici, je to na tom velkém kruháči, klasika, dopravní nehoda, jsou tam v sobě dva osobáci, naštěstí se to obešlo bez zranění. Dávejte na sebe pozor, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já.
3: Tak příště domo.
4: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Studenti, které čeká opravná státní zkouška, se nemusí bát o zdravotní pojištění. Stát je plátcem do doby, než student dokončí soustavnou přípravu na budoucí povolání. Jak potvrzuje i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
12: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
11: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktoranti. Pořádnou dávku trpělivosti potřebují v těchto dnech řidiči, kteří projíždějí planou na hlavním tahu mezi Budějcemi a Českým Krumlovem. Kvůli výstavbě nového napojení letiště se v místě jezdí střídavě jen jedním pruhem. Kolony bývají ve směru z města až ke kruhovému objezdu u Litvínovic. Dochází také ke zpoždění MHD. Na klimatické změny reagují i motýly. V přírodě se podle odborníků přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim totiž vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie vědců, na které se podíleli i čeští experti. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Berševa. První zápas odehrají Západočeši 20. srpna v Srbsku. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
13: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Dneska po 19. hodině nastane částečné zatmění slunce a podmínky pro pozorování budou přímo skvělé. Dneska po celý den jasno, teploty 25 až 28.
9: Hit Radio Faktor.
0: A za chvilku tip, díky kterému přestanete nadávat na vedro. A překvapivě k tomu nebudete potřebovat větrák ani klimatizaci. Počkejte si na podmínky.

Posloucháte Hit Radio Faktor a na něm Pink. A říkáte, že zapnutý větrák a napuštěný bazén vás už nebaví? Jestli otevíráte lednici jenom proto, abyste tam na chvíli strčili hlavu, mám pro vás daleko důstojnější způsob, jak se ochladit. Zajděte si dneska do Budvar Areny na hokej. Českobudějovický Motor čeká třetí zápas přípravy na novou sezónu a tentokrát přijede zahraniční soupeř. Po třech letech dorazí rakouský Salzburg. Tak rozhodně přijďte, v hale je úžasný chládek a taky naprosto skvělá atmosféra. A taky dobrý pivo. Tak se na vás budu těšit, začátek v 17:30.

0: Tina a Rytmus, jejich příběh a jeden velký příběh zažíváme každý týden v pátek odpoledne. Pátek odpoledne, to je moment, kdy už myšlenkami nejsme v práci, ale jsme úplně někde jinde. Možná už vidíte cestu na chalupu, víkendový výlet, koupání nebo návštěvu u rodiny. A teď si představte, že by vám někdo zaplatil benzín a ještě přidal něco dobrého na cestu. Tak přesně to děláme u nás na Hydrádiu Faktor společně s Orlenem. Každý pátek se můžete těšit na tank kartu Easy v hodnotě až 10 000 korun. Je to jednodušší, než najít místo na parkování u koupaliště. Stačí poslouchat, dostat se k nám do vysílání a vrhnout se na 10 jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď máte 1000 na kartu, takže 10 správných odpovědí rovná se 10 000 korun na cestu. Benzín, kafe nebo něco dobrého ze Stop Cafe a víkend může začít. Více informací na webu hydradiofaktor.cz.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí,

0: s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Víš, co je na práci nejdůležitější?
2: Když ti dobře a pravidelně platí.
1: Když máš jistotu stálého místa.
2: Když nemusíš daleko dojíždět.
1: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
2: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.v.gpn.cz.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Letecký den Strunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den Strunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timbersport.
8: Zážitkový doprovodný program.
7: A 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy.
7: Totální nasazení. A David Kraus.
8: A Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival.
8: Mirotické setkání, loutek a hudby.
7: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Tady to vypadá na zvířecí okénko. Tohle byly Imagine Dragons a Sharks, tedy žraloci, a následovat bude motýl, Butterfly. Jinak na dnešek připadá taky den vinilů. Když se řekne vinyl, tak nevím jak vám, ale mě se vybaví doba, kdy hudba měla úplně jiný šmrnc. Když vlastně každá deska byla malým pokladem a ten zvuk z vinilu, to byl prostě nezapomenutelný zážitek. I když možná jste si všimli, že mluvím v minulém čase, ale oni se vinily vrací a jsou zase v módě. Ostatně my vás dneska do vinilové doby tak trochu vrátíme. My vám připomeneme ten okamžik, když dáte jehlu poprvé na drážky vinilu a roztočíte kousek hudební historie. Dneska večer hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád, to znamená 80, 90 a songy z nového milénia. A hudební pozvánka zazní už teď. Slíbený song Butterfly a Crazy Town.

0: Robin Schulz, In Your Eyes, a dneska bude ve vašich očích zatmění slunce a následně padající Perseidy, padající hvězdy. Připomínám, že tohleto všechno vypukne v 19 hodin na 19 minut a velmi dobrou poznámku měla na svém Instagramu Budějčanda, která připomněla, že je dobré chránit si zrak, takže budete k tomu potřebovat speciální brýle, ale třeba Budějovická hvězdárna už hlásí vyprodáno, takže zkuste třeba svět dalekohledů tady v Českých Budějovicích. Pokud tyhle ty speciální brýle neseženete, tak lze je nahradit i svářecím sklem číslo 13 a výše. Já věřím, že si poradíte, případně vám pomůže i AI, pokud používáte. Tak si ten dnešní den užijte, zítra čtvrtek a já se na vás budu těšit zase na začátku dopoledne. Za chvilku srdcovky!
1: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis Štýl.
3: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
5: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dos. Dozy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda dvou osobáků se došetřuje v Budějcích na Okružní a pozor, bouralo se i ve Strakonicích. Tady to bylo se zraněním auto a motorkáře na křižovatce Mírové a Husovy. Hlavně opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát buď budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Strany hnutí a adepti pro obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas pouze do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory do příštího čtvrtka. Aktuální několikatýdenní sucho se propisuje také do stavu vodních toků. Z pohledu vodáků je letošní sezona bídná. Splavovat se dají jen krátké úseky, kde zkusit štěstí poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
10: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějaká voda upouští.
9: Podle Poláka se letošní sezona s tou loňskou nedá vůbec srovnávat. Spojené státy požádaly o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogám a terorismu. 2 s vydáním souhlasili, 2 zůstávají v Česku ve vazbě. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Spojené státy americké viní z pokusu o nákup zbraní na českém území, a to výměnou za drogy. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Šumavě dneska ráno mrzlo, jako by ani nebyl srpen. Na Kvilgě na stanici Perla klesla teplota na minus 2 stupně. Na Rokycké Slaky naměřili minus 1,7 desetin. Za studené ráno může jasná noc a taky suchý vzduch. Teď je na odpoledne, se ale naštěstí zase ohřejem.
11: Park Hluboká. Minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
2: Dnešnímu odpolední není co vytknout, čekají nás teploty, tak akorát naměříme mezi 25 a 28 stupni a vydrží polojasno.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je tady polovina týdne a také polovina dnešního dne, vlastně úplně přesně 12 hodin, pravé poledne, 2 minutky k tomu. Já vám přeju nádhernou středu, která dnes bude výjimečná. Bude výjimečná, protože nás dnes čeká zatmění slunce, i k tomu se dneska dostaneme. Každopádně je jasné, že dnes večer na chvíli slunce svítit nebude a určitě se na to nedívejte bez ochrany očí, je to velmi nebezpečný. No a když teda sluníčko svítit nebude, tak já vás teď vezmu tam, kde slunce svítí. Take Me Where the Sun is Shining, rok 1996 a srdcovka s číslem 1.

Takhle zní rok 1996. Srdcovka s číslem 1. Take me where the sun is shining. Nádherný start středečních srdcovek. No a my se posuneme o 11 let dopředu, konkrétně do roku 1996 a 2007 je kolik? Kolik? 11 let, ne? Říkám to správně. Je středa, pravý poledne, já byl včera na oslavě kamarádovo 40, já to asi nespočítám. Kolik to je? No to je jedno, nevadí. Nicméně, bavili jsme se o tom včera, že dneska si budeme povídat o táborech. A tak bych chtěl vědět vaší nejoblíbenější a nejlepší vzpomínku z táboru nebo ze soustředění, kdy jste byli děti. Dejte vědět na 777-937-777. No a když děti, tak si dáme taky děti tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2, Kids! You were

0: Jmenoucí klasika Prince Eitel Joe a Mark Wahlberg, hollywoodský herec ještě v dobách, kdy vystupoval jako rapper Marky Mark.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách budeme vzpomínat na naše zážitky z tábora. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Můžete psát, jako napsal třeba Kája. Čau, mě rodiče donutili v 9 letech jet na tábor. Nechtěl jsem, protože jsem tam nikoho neznal a bylo to moje nejlepší léto. Jezdil jsem pak každý rok. Na táboře jsem se naučil střílet ze vzduchovky, házeli jsme tam i hvězdice má jako ninjové do dřevěných terčů. A večerní táboráky? Ty byly nejlepší. Zdraví Carlos. Další zpráva. Ahoj, já byl na táboře dvakrát a vždycky super. Nejlepší byly noční bojovky, nic jsme nevěděli a najednou vtrhli vedoucí do chatky, probudili nás asi v jedno ráno a šlo se do lesa na stezku odvahy. Strašně jsme se báli, ale bylo to parádní. Na konci cesty jsme se podepsali na pergament a šli zpátky. Nejlepší dětství. Zdraví Tom. Díky za zprávu. Jana, no konečně, taky děvčata vzpomínají na tábor, to mě zajímá. Jana píše, ahoj Jiříku, já nemůžu říct tedy jen jednu krásnou vzpomínku, protože jich mám nespočítaně. Na jednom úžasném táboře jsem strávila, wow, krásných 17 let svého života. Putovala jsem od dítěte po prágoše až na vedoucího. A krásný bonus na závěr, že i když už 15 let nejezdím, tak přátelství, které tam vznikla, nerezaví a přetrvávají doteď. Hezký den, Jana. No to je nádhera. To je nádhera, tak asi jako chlapi, když si měli vojnu, že jo, a tam vznikly nějaké jako přátelství, které trvají dodnes, tak věřím, že děvčata, u vás to právě může být i ten tábor. No krásná vzpomínka. Kam jste jezdili, to mě taky zajímá, klidně můžete jako napsat. Uděláme takhle reklamu tehdejším táborům, proč ne? 777-937-777. No a dáme si další srdcovku, tentokrát českou, od Evy Farné, jmenuje se Ticho. To se velmi, velmi dlouho nehrálo v rádiu. Tak tady to máte, u nás, na Hit Rádiu.
3: Ticho lákáně mých hlad, posílá

0: UB40 a nádherná romantika. Taky krásná verze legendárního hitu Can't Help Falling in Love with You. Já vlastně jako pořád nevím, která verze je hezčí. Jestli tahle od UB40 anebo od Elvise Presleyho. Srdcovky Hit Rádia. Tady ty váhy mám úplně na stejno. Co vy? Co vám se líbí víc? Tahle anebo Elvis Presley. Každá má něco do sebe. Každá má něco do sebe, je to krásný. A stejně tak mají něco do sebe tábory, na který jsme jezdili jako děti a na to dneska vzpomínáme v srdcovkách. Tak Martina píše: já jsem byla na táboře vždycky moc spokojená, dokonce jsme se po letech s mojí vedoucí sešli na pokoji v porodnici. Byla mi povědomá a až přišel její manžel na návštěvu, tak mi to došlo. On byl táborový vedoucí, tak to bylo shledání po letech. Nádhera. Mějte se hezky, Martina. Krásný, to je prostě boží. Další zpráva. Ahoj, já jsem jako dítě jezdila na Bílou skálu u Čiměře v jižních Čechách. A dneska už 11. rokem tam jezdím taky, ale jako dospělá. Každý rok tam totiž probíhá tábor pro dospělé a je to super. Takže se vrátíte zpátky do dětství, i když vám je třeba 18 nebo 60. Fakt doporučuju Iva. Tyjo, dobrý tábor pro dospělé, to jsem nikdy neslyšel. Ale zajímalo by mě, jak to jako probíhá. Jestli taky v noci běháte do chatek, aby vás vedoucí nechytli. Hrajete flašku třeba? To by mě fakt zajímalo, na to musím kouknout. Dobrý, tábor pro dospělý, why not, jak se dneska říká. Co si dáme za srdcovku s číslem 6? Na přání. Dejte vědět. 777-937-777. Klidně to může být nějaká táborovka. Nemusí to být jako úplně táborovka od ohně, ale může to být třeba něco, co máte spojeného s tehdejšími táborovými diskotékami. No dejte vědět. 777-937-777. Dáme si srdcovku na přání už za chvíli.
1: V Ternu nyní v akci Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko 1 litr za 9,90. Ryze České Terno.
2: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
3: Když

0: Do školy tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
1: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio s písní Konec světa. Trošku symbolicky, když je dneska to zatmění, že jo, kdo ví, co se všechno stane večer.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Tak, do večera času dost, tak si aspoň dáme srdcovku na přání. Mám tady nádhernou, až dojemnou zprávu, kterou napsal Honza. Píše, ahoj, já jsem ročník 88 a ve 12 jsem zažil svůj nejlepší tábor v životě. Na závěrečné diskotéce jsem tančil ploužáka s Ivetkou, nejhezčí holkou z celého tábora. Stáli jsme od sebe asi metr daleko, natažený ruce, držení za ramena a pas. Úplně to vidím, to jsme zažili každý. Ale byl jsem na vrcholu blaha. Dostal jsem pak od ní i pusu a byla to moje první opravdová pusa v životě. Takže nezapomenutelný večer. A pamatuju si, že na té diskotéce jsem s ní pak ještě tančil i na vodopády, tak kdyby si našel chaos a pustil mi je, bylo by to nejlepší, co bys mohl dneska udělat. Tak děkuju moc, no tak není zač, tady to je.

0: Rain na Hit Radio, Where is my husband, tedy kde je můj manžel, no kde, v hospodě, no tak, kde ho taky jde hledat ve středu večer. 12 hodin, 43 minut, dneska je opravdu středa, dneska je opravdu ten den, který opět vybízí k tomu vyrazit někam do města, dát si na terásce někde drink, bude krásně k tomu navíc, naprosto neuvěřitelná nebeská podívaná, která se bude opakovat až zase za dalších zhruba 50 let, zatmění slunce, není to opravdu bezpečné. Není to bezpečné dívat se na zatmění slunce bez jakýhokoliv, já nevím, těch speciálních brýlí a tak podobně, bez jakýhokoliv filtru. I o tom si budeme povídat v příští hodině. Máme tady nějaké jako tipy, jak po domácku si zkusit vyrobit nějaké prostředky na to, abyste se mohli podívat v klidu večer. Ono to jako vypadá, ono vás to úplně nebude bolet, ale odborníci opravdu jako tvrdí, že pokud se budete dívat jenom tak na zatmění slunce, tak se to může projevit klidně za měsíc, za dva, za rok a je to nevratný, to poškození zraku. A pozor, dokonce, pokud to budete natáčet třeba mobilním telefonem, tak vám to může zničit i ten fotoaparát v tom mobilním telefonu. Není to fakt jako sranda, proto se o tom tak často mluví a i proto my o tom budeme spolu mluvit po 13. hodině tady na Hit Radio. Do té doby například Daniel Potter s hitem Bad Day, tak trošku symbolicky, kdyby se vám náhodou dneska ten telefon fakt jako zničil. Takže Den blbec si dáme i tady na Hit Radio. Za chvilku.
1: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: hádaj.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zhasni, tak se jmenuje ten hit. No, dneska se zhasne večer na chvíli v rámci zatmění slunce. 12 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku zprávy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Bouralo se na trase z Horní Vltavice na Kvildu. U Slatiny se potkali dva osobáky. Místem už ale projedeme a plynulému provozu by tady nic bránit nemělo. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, jsme tu pro vás. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ode dneška platí nová pravidla pro obaly. Mimo jiné mají omezit používání takzvaných věčných chemikálií. Potravinářská komora se proti části nových požadavků Evropské unie vymezuje a upozorňuje na jejich náklady. Její mluvčí Marek Zemánek.
10: Přechod na nové obaly si vyžádá obrovské investice do nových technologií, testování i samotných materiálů. Ostatně i sama Evropská komise vyčísluje celkové náklady na 36 miliard eur. Lze tedy předpokládat, že se tyto výdaje postupně promítnou i do finálních cen potravin.
9: Podle komory bude potřeba pravidla v dalších letech zjednodušit a přizpůsobit tomu, co je pro výrobce v praxi skutečně proveditelné. Resort kultury přispěje na restaurování pomníku lidických dětí. Dohodli se na tom ministr kultury a ředitel památníku Lidice. Památník od státu dostane zhruba 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomníky lidických dětí od Marie Uchytilové zatím vynesla 5 milionů. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Mezi nimi Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý náš soused Sasko naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Na Krumlovsku skončil ve vazbě 32-letý recidivista, který podle kriminalistů zásoboval pervitinem více než 10 lidí. Drogu měl prodávat a nabízet nejméně od dubna 23 až do letošního srpna. Za podobný čin už byl přitom v minulosti odsouzen, teď mu hrozí až 10 let vězení.
11: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Kouknem na počasí, dneska odpoledne maxima na příjemných 28 stupních, obloha jak vymetená a foukat by taky moc nemělo.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, ještě dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili na pozdější oběd, anebo jste se o chviličku zdrželi. Dneska večer, tak nás tedy čeká opravdu nádherná nebeská podívaná. Pokud se chcete dívat večer na zatmění slunce, ale nemáte speciální brýle, tak úplně na rovinu už asi jako neseženete, všude vyprodáno, myslím ty s certifikátem. Koukal jsem taky do hobby marketů snad po celém Česku a ani svářická sklíčka nikde nejsou. No, úplný blázinec, ale jsou určité možnosti, jak můžete pozorovat zatmění slunce i dneska večer, i přesto, že ty brýle nemáte. Řeknu za chviličku víc, teď Miraj, hezký odpoledne.

Na Hit Rádiu na středeční odpoledne Christina Perry. Za chviličku bude čtvrt na dvě. Pomalu ale jistě odpočítáváme čas do velké nebeské podívané, které nás čeká dneska večer. A to je zatmění slunce. Zatmění slunce, bude to asi jako krásný zážitek, jenom pozor, při neopatrném pozorování opravdu může dojít k nevratnému poškození naší sítnice. Tady je fakt jako ukazováček nahoru, může vám to dokonce i zničit foťák v telefonu a proto je opravdu velmi důležitá ochrana očí i našich iPhoneů a dalších telefonů. Podle odborníků bohužel nestačí ani disketa od počítače, přes kterou jsme se dívali v 99. Pamatujete si tady na tu dobu? Kolik vám tenkrát bylo? To mě zajímá. Dejte vědět na 777-937-777. Jak si vzpomínáte na to pozorování v roce 1999? Mě bylo 13, pamatuju si, že jsme stáli s rodičima venku a právě měli jsme svářický sklíčka, přes který jsme koukali. Další sousedi koukali přes disketu od počítače, protože těch jsme doma měli všichni, že jo, milion. Když jsme nahrávali tenkrát hry do počítače a jedna hra byla třeba na 76 disketách, ale to už je úplná prehistorie. A pamatuju si, že tenkrát opravdu jako celý sídliště bylo venku, pozorovalo, bylo to neuvěřitelné. Fakt jako silná vzpomínka. Tak dneska zažijeme tedy něco podobného, akorát odborníci opravdu tvrdí, že už nejde se, nebo nedoporučuje se dívat ani přes ty diskety. Co jsem ale našel, tak jsem našel zajímavý tip a to je, když se vezmete jenom jako obyčejný papír, A4 papíru, jo, a uděláte si do něj malou dírku. A to je důležitý, nekoukáte tou dírkou na to sluníčko, ale postavíte se zády ke slunci a necháte to slunce, ať prochází skrz tuhle malou dírku a ono se vám promítne krásně useknuté na zem. Takže vlastně jako vidíte ten stín a vidíte, jak to vypadá, jak je to zatmění, jak postupuje a vidíte to všechno jako na zemi. Jo. Je to tak jako asi příjemná chvilka s dvojitým kondomem. Není to takový, není to úplně doopravdový, ale je to bezpečný. No, tak můžete to vyzkoušet dneska večer. Brýle už asi neseženete.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin a téměř 25 minut. Za chviličku divoký byl taky Lady Gaga, nebude chybět ani Miles Smith a já připomínám, že v pátek tady pro vás opět na Hit Radio budu mít speciální věc a to až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Stačí, když s náma budete hrát dokonalou desítku, dostanete ode mě 10 otázek, za každou správnou odpověď 1 000 korun. Takže až 10 tisíc, to je dokonalá desítka. Nebude to nic extra těžkýho, samozřejmě chápu, je horko, takže nebudeme si zavařovat mozek. Stačí se jenom zapojit do naší hry. Jak se můžete zapojit, tak to se dočtete na našem webu hitradio.cz. Za chviličku, jak jsem slíbil, další hity. A pokud jste právě teď za volantem, tak šťastnou a hlavně pohodovou cestu bez nervů.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
1: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
0: Stand-up, balet, timber sport,
1: zážitkový doprovodný program
0: a 7 skvělých koncertů.
1: Hlavní hvězdy,
0: totální nasazení a David Kraus
1: a Gypsy Brothers.
0: Přijďte na festival
1: Mirotické setkání loutek a hudby
0: 14. a 15. srpna. mirotickesetkani.cz.
2: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt stejný.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mionetto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás.

0: Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio. S váma Jirka Plnář, 13 hodin 36 minut. Už máte plány na víkend, je nejvyšší čas, je středa, jo? Tak mám pro vás pár tipů. Co kdybyste zažili třeba koncert, který jste ještě nikdy nezažili? V nádherném prostředí moravskočeských Vinic. Co? Hudba na Vinicích. Hudba na Vinicích je nádherný projekt, který pokračuje po celý srpen a můžete si opravdu vybrat z koncertu jako třeba nádherný koncert Davida Kolera, který bude teď skoro okolností 14.8. 13. zítra duo Krhut a Kozub u Táboráku. To bude asi jako neuvěřitelný, ale tam už se nedostanete, to už je vyprodaný. Ale můžete se dostat třeba ještě na koncert MIG21. Koukám, olympici taky budou, ale taky už vyprodáno, ale zároveň je tady další nabídka třeba zažít Čechomor nebo Tros Discotecos. Marie Rotrovou, Tata Boys, znovu David Koller bude 21. v Třebívlicích. Na vinařství Johanové, tam jsem byl osobně, je to nádherné místo, jo, ale není to jediný vinařství v rámci celých koncertů Hudba na Vinicích. Doporučuji, podívejte se, zažijete opravdu takový ten nádherný pocit toho, kdy tam není tolik lidí, ten interpret je tam ve výsledku jenom pro vás. Teď díky tomu suchu a horkým večerům, tak je to vlastně jako strašně příjemný i pro vás jenom tam tak sedět, zapadá sluníčko, vy máte tu dvojku bílého a užíváte si léto tak, jak si vlastně zasloužíte. Takže udělejte něco pro sebe a vyražte na velmi neobyčejný, troufnu si říct, až výjimečný zážitek, a to v rámci Hudby na Vinicích. www.hudbanavinicich.cz, my Hit Radio doporučujeme.
1: Hit Radio Faktor.

0: Mist na Hitrádiu ve 3:15. Dneska také vzpomínáme i na zatmění slunce z roku 1999, které jsme tenkrát pozorovali. Někdo už byl dospělej, možná jste byli ještě jako děti, možná jste ani nebyli tenkrát na světě, tím pádem do té diskuze se asi moc nezapojíte, ale můžete aspoň poslouchat. Je třeba příběh Lukáše, který píše na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. V roce 99 jsme s kamarádem vyrazili za zatměním stopem do Rakouska. Oběma nám bylo 22 let, auto nás vyhodilo kousek od Salzburku, kde bylo úplné zatmění a byl to skvělý zážitek. Trošku problém nastal až potom, kdy se na jediné parkoviště v okolí začaly stahovat davy nám podobných stopařů ze široka daleka a snažili se ukecat řidiče, aby je vzali. Panovala tam ale všeobecná euforie z krásné podívané, takže i řidiči byli velmi ochotní a zpátky k hranicím se vracela narvaná auta. Velmi rád na to vzpomínám a těším se na dnešní zatmění, i když nebude úplné. Zdraví Luka. Krásná vzpomínka. Tohle prostě, jak říkám, to jsou prostě chvíle, které jsou opravdu jednou za život a je vlastně zvláštní, že my vzpomínáme na rok 1999, jak jsme tady v Česku sledovali zatmění slunce a vlastně všichni na to vzpomínáme jako na úplné zatmění. A přitom tenkrát taky nebylo úplné. Taky bylo jenom částečné. Bylo jako z velké části, ale nebylo úplné. Takže Lukáši, děkuju za tuhle vzpomínku a věřím, že dnešní večer si 100% užiješ a doufám, že vy také. Za chviličku Damiano David, taky Adele a nebude chybět ani Eminem s Rihannou ve famózním duetu Love The Way You Lie.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis štýl.
4: Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.

0: rádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eminem a Rihanna na Hit Radio v duetu Love The Way You Lie. Je 13 hodin 58 minut. Pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte. Máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, pozor, na Českou Krumlovsku za Kájovem u obce mezi Potočí prý běhaly krávy po silnici, tak radši nohu splynu a snad už se je povedlo dostat pryč. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
8: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnešní ráno bylo citelně chladnější než ta předešlá. Na několika místech v Česku dokonce mrzlo, a to díky jasné obloze a suchu. Pod nulu klesla teplota na Šumavě nebo v Jizerských horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách. Tady naměřili minus 3 stupně. Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili. Na svobodu se ale Jiříkovský nedostane. Platí totiž předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Obhájkyně zlata Barbora Sejmanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži, a to na trati 200 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 1:57 a byla nejrychlejší ze všech 45 závodnic.
15: Člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super, máme tady maséra, fyzioterapeutku, takže všechno řeším postupně a zatím klepu, že dobrý.
14: Semifinále čeká Báru Sejmanovou dnes v podvečer a my se teď podíváme ještě k nám.
1: V Kaplici bude bezpečnější cesta mezi sídlišky 9. května a na vyhlídce. Město ještě v srpnu začne opravovat chodník kolem E55, doplní nové osvětlení a přes Českobudějovickou ulici vznikne i nové místo pro přecházení. Radnice tím reaguje na dlouhodobé podněty místních.
16: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Ještě počasí, dneska odpoledne nás přehaňky ani bouřky nezaskočí, vydrží skoro jasno a stupnice teploměru se dostanou na 28 ve stínu.
17: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, venku další nádherný letní den a možná, že jste zůstali stát s otevřenou pusou, jako já, když jste poslouchali zprávy a slyšeli jste, že dneska nad ránem mrzlo, to je zpráva z dneška.
14: Ano, je to, Jirko, dnešní zpráva, no tak i to už se v létě děje.
0: To není možný, ne. že u nás jako, já jsem koukal, jestli nemáš nějaký jako čaj tady sebou, říkal jsem si, co to piješ za čaj, to je normální houbový čaj.
14: Ne, rána byla chladnější v celé zemi.
0: Fakt jo.
14: A na těch horách to někde vypadalo i takhle, jak zaznělo.
0: To je neuvěřitelný, no tak vidíte. Ta zima už se blíží, kde jsou ty tropy? Měli bychom začít psát Ježíškovi. No, tak jo, tak děkujeme pěkně za to malé ochlazení a za chviličku ruleta dvojsmyslu. Teď poetika.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Pět minut k tomu, posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak je tady naše oblíbená ruleta dvojsmyslu. Znovu připomínám, WhatsApp 777-937-777, můžete posílat cokoliv, co vás napadne, můžete to napsat, anebo samozřejmě můžete namluvit hlasovku, to už nechám na vás. Je to každý týden stejné. Ruleta nám vytočí téma, které může zaznít jak v ložnici, tak potom právě na některém z dalších místech. A my si jdeme hrát s češtinou a také jdeme posouvat hranici našeho humoru a vyzkoušíme, jak tenký led je opravdu, nebo jak moc tenký je led, na kterém budeme stát, jestli nám tu ruletu zakážou do příštího týdne, anebo ne. No tak jdeme na to, bez obalu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při zatmění slunce. Dneska je to jednoduchý, respektive je to úplně jasný. Čeká nás výjimečná nebeská podívaná, takže co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce? Tak první, co mě na to napadá, já to odstartuju, abyste měli čas popřemýšlet a posílat. Napadá mě... Tak tohle, že byl teda ten životní zážitek? OK. 777-937-777, teď to nechám na vás a uvidíme, jak daleko se dostaneme k hranicím českého humoru. Tak pojďte. Andrew.

0: Dvě hodiny odpoledne, 13 minut k tomu posloucháte Hit Radio a ruletu dvojsmyslu. Dneska tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce. A musím jako říct, že já mám pocit, že jsme všichni tak jako podobně staří a jsem pyšnej na naší generaci, protože my ještě máme smysl pro humor a nebojíme se to říct, ale musím teda říct, že některé věci já se bojím přečíst takhle živě do vysílání. Tak maličko to jako scenzuruju, ale jinak je to skvělý. Tak asi začnu prostě hned tou první palbou a to je vem si brýle, jinak tě budou pálit oči. Tak bych to asi možná mohl už ukončit. Další. Hotovo a teď zase za 10 let. Hezký, ze života. Tady je někdo dlouho ženatej, si myslím. Další. A tohle je moc. A napsala to Lucka. Mamka říkala, že to v 99. bylo lepší. Mě vyhodí za to. Další zpráva. Čekám na to 20 let a za minutu bylo po všem. OK. Co hlasovky? Posíláte hlasovky na 777-937-777. Něco tady máme. Tak schválně.
1: A to bylo jako všechno, jo? Takový obrovský povyk kvůli takový chvilce? Nic moc.
0: Ano, to je taky ze života. Další zpráva, která by sem přiletěla. Ještě chvíli už to bude, koukni na ten prstenec. Zajímavý, tomu nerozumím, to si budu muset nechat přeložit, ale hledám i ten nejlepší. Tak zkusím se tady tím opět ještě dál jako pročíst, bolí mi z toho bránice. Dáme ještě dva hity, Black Eyed Peas, teď Benson Boone a pak vyberu nejlepší. Tak pište dál.

0: je v tomhle nádherná, co může zaznít v ložnici a také při sledování zatmění slunce. Tak mám tady pár posledních typů a jeden nejlepší, tak tohle taky hezký. Tohle až budeme vyprávět dětem? To ne. Škoda, že to bylo jenom částečně, příště už snad bude celý. Bože. No a teď za mě asi úplně jako nejlepší. Jaké to bylo? Nevím, asi dobrý. Zeptáme se Pavla, ten to celé natočil z balkonu. Iveto! Já tě potřebuju živě tady ve studiu. To je geniální. To je tak typicky český. Je to, tohle by se mělo normálně vytisknout a pověsit v Louvru. Celý to natočil z balkonu. Boží.
1: Pracujte s těmi, kterým se daří.
2: Pracujte s těmi, kteří rostou.
1: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
2: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
1: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
2: Více na www.pracevgpn.cz.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Chilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
10: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
13: Sunex.
12: Sunex.
13: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Letecký den Strunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den Strunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
2: Jak dopad?
1: On neuspěl 25krát.
2: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
1: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
2: Tak si o ní myslíš, aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Půlnoční hřích na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Dneska by byl hřích, kdybyste o půlnoci nesledovali hvězdnou oblohu, protože samozřejmě všichni se baví o zatmění slunce, které bude večer, zhruba od 7:45 do 7:45, ale to, co přijde v noci, tak to bude jako taky nádherná podívaná, protože dneska vrcholí Perseidy, to znamená, že dneska bude padat jedna hvězda za druhou, tak jestli máte chviličku volno, začněte si sepisovat všechna vaše tajná přání, aby se to stihli. Já se přiznám, že jsem jednou sledoval Perseidy, že to bylo neuvěřitelný. Bylo to krásný, když si představíte, jak padá hvězda, tak to víte, ale tady, tak to není jenom, že padne hvězda, ale tam normálně vidíte třeba jakoby ohnivou kouli, která prořízne tu oblohu. Fakt to stojí za to. Navíc to vypadá, že budeme mít Azuro, takže jestli někdy, tak určitě dneska. No a teď další hvězda na Hit Rádiu.

0: love you. Chviličku před 3:45 Ed Sheeran na Hit Radio do 15. hodiny ještě Offenbach, Shakira taky. Tenhle nádherný duet. To si zasloužíte dneska, za to, co předvádíte v práci. No a taky si zasloužíte i naší odpolední show. Dobře vám tak, bude s vámi i dneska mezi 15. a 18. hodinou. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zítra, zase ve 12 hodin, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se máte i vy na co těšit. Tak se smějte.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť, ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka, a ty jsou vlastně podtržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Podle všeho to na cestách vypadá bezproblémově. Policejní server nehlásí žádné vážnější nehody. Kromě kolon v Plané by nás nic moc zdržovat nemělo. Jen tak dále dávejte na sebe pozor a jestli nám něco uteklo, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort.cz.
7: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Máme 15 hodin, hezké odpoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Sedličky se konečně dočkají roky slibovaného obchvatu. Stavět se má začít už v září a nová 6,5 kilometrů dlouhá silnice odvede hlavně kamiony a tranzit mimo Sedlici a Hněvkov. Zmizet má i nebezpečné křížení se železnicí. Pokud půjde všechno podle plánu, po novém obchvatu se projedeme v roce 2029. Jihočeským zemědělcům letos výrazně zlevnilo mléko. Zpracovatelé za litr platí v průměru méně než 10 korun. Loni to bylo i přes 13. Důvodem je vyšší produkce a plné sklady. Obrat se zatím nečeká a farmáře navíc trápí sucho a nedostatek krmiva. Pokud se situace nezmění, někteří můžou začít snižovat počty dojnic. Zítra v jednu odpoledne se můžeme zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Loni aplikace při vyšší zátěži kolabovala. A Barbora Sémanová na mistrovství Evropy v Paříži bez problémů prošla rozplavbami na 200 volným způsobem. Hajkyně zlatá byla časem 1,57 a 10 sekundy nejrychlejší ze všech 45 závodnic. Semifinále ji čeká už dneska v podvečer. O medaile se na stejné trati poplave zítra večer.
4: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
0: Dneska nás čeká povětšinou jasno bez deště a teploty i na 28. Jasná obloha vydrží i večer, takže podmínky pro pozorování zatmění slunce budou ideální, stejně tak jako při nočním pozorování perzeidu. Zítra nás čeká jasno a ještě o něco tepleji. Naměříme i 29.
1: Hit Radio Faktor.
9: Dobré odpoledne, faktoráci. Jana, Martin a Pavel.
10: Pěkné odpoledne vám všem a bacha, za chvíli zmizí. Gravitace.
9: No, nezmizí, ale existuje konspirační teorie, která tvrdí, že na 7 vteřin vypnou gravitaci. To je blbost.
10: Existuje ještě nějaká jiná podobná blbost?
9: Přemýšlejte, faktoráci, jestli jste věřili něčemu, co snad ani nemohlo být možný. Za chvíli se na to zeptáme.

0: taky, ale občas jsem na pochybách. Ladíte Hitra Hryo Faktor a my se budeme bavit o něčem velkým.
1: Ano, možná, že budete z toho taky na pochybách, protože dneska má podle jedný internetový konspirace na 7 vteřin zmizet gravitace.
0: Takže kdybychom náhodou vysílali...
1: A bylo to na hlavu postavený?
0: Tak za to nemůžeme.
2: Přesně.
0: To je úplně výborný.
3: No a když jsme u těch konspirací, schválně, čemu jste někdy fakt věřili, když to byla úplná blbost?
0: Já jsem věřila tomu, že nesmím spolknout žvejkačku, protože by se mi zasekla ve slepém střevu a potom bych musela jít na operaci.
1: A nebo když budeš mít mentosky, že to nesmíš zapít kolo, jinak ti exploduje bříško, nebo budeš prdět celý odpoledne.
3: Ale mě jako malýmu říkali, že nesmím polikat pecky od melounu, protože ten meloun tam vyklíčí a začne růst. A já jsem tomu fakt třeba jako do 11 let věřila.
1: Do dneška ty pecky.
3: Ale do dneška je nejím, no.
0: A pamatujete si přelom 1999 a 2000, kdy se říkalo, že všechno spadne, všechny systémy s přechodem na dvojku?
1: Ano, anebo datum 21. prosince 2012.
3: Konec majského kalendáře.
1: Ano.
0: Nic se nestalo. Faktoráci, přiznejte se i vy, jaký největší nesmysl jste někdy aspoň chvíli považovali za pravdu.
1: Buď nám to zavolejte, nechte hlasovku, nebo nám to napište na WhatsApp 724 883 596.

0: Ladíte Hitradio Faktor, dobré odpoledne a my se vás ptáme na to, jakým blbostem jste věřili, anebo možná ještě doteďka věříte.
1: Ano, protože jedna konspirační teorie tvrdí, že dneska odpoledne by měli na 7 vteřin vypnout gravitaci a myslím si, že Lucka reaguje na tebe, Pavle. Ty si totiž říkal, že si nepolikal semínka z melouna, tak Lucka říká, že jako dítě věřila tomu, že když spolkneš vejkačko, takže se jí zalepí lepí střívka.
2: Tomu jsem taky věřil.
0: Počkej, ale já mám kamaráda a ten už je fakt dospělý, nevím, třeba 35 mu je. A ten nejí mořský plody, třeba chobotnice, protože říkal, že by se mu přisála těma
1: kapadýlkama.
0: Víš, jak má ty, jasně, no, přísavky, takže by se mu to přisálo v břiše a že už by to tam zůstalo.
1: A zůstala by mu tam na věky chobotnička.
0: No, takže jde třeba na grilování mořských plodů a dá si krkovici.
2: Mě třeba zaujala zpráva od Katky, nevím úplně, jak si to vysvětlit, ale píše, já jsem věřila, že když budou moc koukat do televize, budu mít hranatý oči. Dodnes nevím, jak přesně jsem si to představovala.
0: Ježkovi oči. Zajímavý, tak faktoráci, za chvíli se schválně podíváme na to, co by se stalo, kdyby nebyla gravitace, jo? Probereme to, mě to fakt zajímá. Počkejte si, předtím budou samozřejmě hity. Hit Radio.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: za hodinu a 8 minut. Musíme se k tomu vrátit na Hit Radio Faktor, protože jeden hoax na internetu tvrdí, že v 16.33 se na 7 minut vypne gravitace.
1: Na 7 vteřin. A jo, 7 vteřin to je, ne? Ne 7
0: jo,
1: minut.
0: 7,3 7? Asi, no. Řekla ano. Jsem 7 minut?
1: Mm-hmm. Ale myslíš vteřiny, já ti rozumím. Nicméně, NASA tuto informaci totálně shodila ze stolu, řekla, že to je hloupost a že tomu nemáme věřit, protože gravitace není vypínač kouplně.
2: No dobře, ale čistě hypoteticky, kdyby někdo fakt jako na 7 sekund vypnul, co by se stalo?
0: Vznášeli by se lidé, auta, voda v bazénech, kafe v hrncích, nezajištěné věci, atmosféra i oceány jsou u Země taky díky gravitaci a měsíc obíhá Zemi kvůli čemu?
1: No právě kvůli gravitaci.
2: Takže by spadnul, no nebo by lítal.
1: No buď by šel blíž, nebo by šel dál, to se právě neví.
0: Nebo by se přichytil k nějaký jiný planetě.
2: Příliv, odliv.
0: Hele, podle mě největší problém není vyletět nahoru, ale potom, co všechno by vám spadlo na hlavu.
2: To
0: jo?
2: Je fakt.
0: Prosím vás, nic z toho se nestane, ale jestli tomu věříte, tak si v 16.33 pro jistotu lehněte.
1: A držte se, ale zuby nechty.
0: Země ta by měla zůstat, no ale je to pevný tady to?
1: Země živitelka je taky tutová.
0: To se země stala, no, tak si řekneme za hodinu a kousek.

0: 15.36, jste s Hitrádiem Faktor, dobré odpoledne.
1: My dneska společně s vámi řešíme konspirační teorie a ptali jsme se vás, čemu jste věřili, nebo možná ještě pořád věříte, i když to byla úplná blbost.
2: Na WhatsApp nám píše Evík, mě maminka říkala, že oslepnu, když budu koukat na televizi zblízka, což to nic není, ale kamarád dlouho věřil, že, a pozor, holky neprdí.
1: No to je jasný, to mi říká manželka furt, že holky neprdí. Čemu se směješ? Ty taky ne, viď? No to je jasný. Holka taky neprdí, Jana taky neprdí, ale nás tady všechny pálí oči.
0: Počkejte si, jo, Štěpánka. Ahoj, když jsem byla malá, často jsem koukala s dědou na hokej. Tvrdil mi, že zakázané uvolnění znamená, že se hráči nesmí uprdnout. Já tomu hrozně dlouho věřila a všechny o tom přesvědčovala.
1: Jsme zpátky u toho, co jsem říkal, já, no.
0: Takže holky a hokejisti neprdí. Já se nemůžu přestat smát, ale klidně nám pište dál, protože jste úplně úžasný, náš WhatsApp.
3: 724-883-596. V Ternu nyní v akci Nescafé 200 gramů za 129,90. Trvanlivé plnotučné mléko 1 litr za 9,90. Ryze české Terno.
4: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esen. Různé druhy za 14,90 a Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Dobrý den.
10: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
9: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
11: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
12: Záruční i pozáruční servis štýl.
11: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: krásně, co ladíte Hitra Radio Faktor, počasí úžasný, na Šumavě mrzlo, -2 stupně.
1: Já jsem to slyšel, nebo jsem to četl, -2,8 asi, nebo kolik to bylo, takže už začínají vypínat.
0: Já jsem viděla, že už se houfuje u husy a taky jiřičky, ale je čas, už se to blíží, šťastný nový rok.
2: No počkej, ale před kým jsou ještě Vánoce a já o tom budu mluvit ve zprávách. V celou Písku hledají vánoční strom. Už teď, v srpnu.
0: A co, už jste si napsali Ježíškovi? Počkejte si na podrobnosti, budou tady

0: Aero Soler na Hit Radio Faktor. Budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Ťukanec dvou osobáků se šetří v Budějcích na Lidické, kousek od křižovatky se Šumavskou. Pozor ale na Třeboňsku. Silnice číslo 34 za Třeboní směrem na Starou Hlínu. Havaroval tady autobus do stromu. Nepěkně se to štosuje už od nájezdu a podle posledních informací je silnice kompletně uzavřená. Na místě přistával i vrtulník. Jestli víte, kudy se tomu vyhnout a jak to dejte nám prosím vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
10: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 16 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Červenec byl u nás na jihu mimořádně suchý a slunečný. V průměru napršelo jen 41 mm srážek, to je o 50 méně než loni. Nejméně vody spadlo v Trhových Svinech, naopak více pršelo na Šumavě. Slunce svítilo 262 hodin, to je skoro 90 hodin déle než loni, ale sucho se tak ještě dál prohloubilo. Bylo. Léto je v plném proudu, v Písku už ale myslí na Vánoce. Město hledá strom, který letos ozdobí velké náměstí a obrací se i na lidi z okolí. Ideální je zdravý, rovně rostlý jehličnan se souměrnou korunou. Důležité je taky to, aby se k němu dostal nákladák a jeřáb. Nabídky můžeme posílat odboru životního prostředí. Na Krumlovsku skončil ve vazbě 32-letý recidivista. Ten podle policie přes 3 roky zásoboval lidi pervitinem. Drogu měl prodávat nejméně 10 lidí. Za stejnou trestnou činnost už byl přitom jednou odsouzený. Teď mu hrozí až 10leté vězení. A český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu 4. výkonem 79,42 metru. K medaili mu scházelo 7 cm. V poslední sérii překonal 30letý ukrajinský rodák hranici 80 metrů, ale útok na stupně vítězů mu překazil přešlap.
6: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Na jihu Čech je dneska žádná změna, jasno, sucho a teploty mezi 25 a 28 stupni. Večer zůstane obloha bez mraků, jasno má být i v noci, kdy vrcholí Perzejdy a zítra na tom budeme podobně, jen teploty půjdou ještě o stupeň nahoru. A jdeme ještě na silnice, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Před zprávama jsem mluvil o nehodě za Třeboní, autobus tu narazil do stromu a voláte nám, kudy to oběd.
13: Ahojky faktoráci, prosím vy, co jedete z Jindřicholahradce směr Třeboň, vyhněte se tý bouračce, takže v Mláce odbočíte na Novosedli a tudy má to vlastně objedete a dostanete se tam, kam potřebujete. Hlavně opatrně. Díky, ahoj.
1: Díky moc, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
12: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne všem, jsme rádi, že vysíláte s námi Jana, Martin a Pavel.
3: Pěkné odpoledne a dneska budeme oslavovat kulatiny. Slaví je Pat a Mat.
0: Možná i vy s ním. A podíváme se na nějaký zajímavosti z tohohle skvělého seriálu. Co říkáte?
3: Já si myslím, že jich je víc než dost.
0: Za chviličku na to vlítneme. Předtím Lady Gaga a taky Bob Sinclair. Hezké odpoledne všem.

0: Na Hitradio Factor Lady Gaga je 12. srpna, možná dneska slavíte a nejste sami.
1: No jasně, dneska slaví i Pat a Matt. Mají 50. narozeniny. Poprvé byli odvysílaný právě v roce 1976.
0: Počkej. To je krásný zvuk, ten k tomu prostě patří. A teď kvízová otázka. Víte, který z nich je který?
2: Netuším, absolutně vůbec ne.
1: Já to vím jenom, protože Jana to tady vyzjistila, že Pat je ten v rádiovce a Matt je ten v Kulichu.
0: Ale já jsem si, protože na novinkách je takový kvíz, tak já úplně jsem náhodně typla a vyšlo to, jo, takže to dopadlo dobře, ale taky bych si úplně nebyla jistá.
1: Mimochodem, před obrazem Pata byl pan nějaký pan Sedlec a Matt je klonem pana Ouholíčka z kreslených příběhů od karikaturisty Vladimíra Jiránka.
2: No a v kvízu na novinkách jsme se taky dozvěděli, že Pat a Matt podle komunistů zesměšňovali socialistické státy.
0: Jo, jo, Mattův červený rolák zesměšňoval Sovětský svaz a Patův žlutý rolák Čínskou lidovou republiku.
2: Jsou mi věci.
1: Pozor, ale právě proto, aby jako je nezesměšňovali, nebo aby to nebylo český zesměšňování, tak je přesunuli potom z Čech do Bratislavy, aby od toho UV byli co nejdál.
0: Ale hlavně Mattův oděv dočasně změnil barvu na zelenou.
2: No a když jste nachytřili, kolik dílů teda?
1: No celkem jich je 140 zatím.
0: No, na Wikipedii píšou, že 130, ale pak jsou tam ještě nějaký díly, které nejsou autorizovaný. A to jsem třeba vůbec nevěděla, že se pořád točí.
1: Pořád furt to jede
0: no,
1: dál.
0: Že je nejvíc pravděpodobné, že v dalších letech se budou ty díly navyšovat, což je super.
1: Já si myslím, že Pat a Matt můžou klidně machrovat před Simpsonovejma, protože ty jsou jenom od roku 89.
0: Tak všechno nejlepší Patovi, Mattovi i vám. A když se vám něco nepovede dneska, tak se na to vymluvte. That's so weird.

0: Pharrell Williams na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne, i když na silnicích dneska úplně dobré není.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, musíme na Třeboňsko. Tady se na silnici 34 ve směru na Starou Hlínu z Třeboně vyšetřuje vážná dopravní nehoda. Na místě záchranáři vrtulník, silnice je dočasně uzavřená, tvoří se tady kolony a vy jste volali, kudy se tomu vyhnout ve směru z Hradce. Pojďme si to připomenout.
2: Ahojky faktoráci, prosím vy, co jedete z Jindřichova Hradce směr Třeboň, vyhněte se tý bouračce, takže v Mláce odbočíte na Novosedli a tudy má to vlastně objedete a dostanete se tam, kam potřebujete. Hlavně opatrně. Díky, ahoj.
1: Ještě jednou děkujeme. Vyšetřování nehody to má skončit až někdy po 18. hodině. Za volanty hlavně opatrně a dávejte na sebe pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
6: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
7: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: Šanci splníte vy, až se na vás usměje štěstí. V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Leon.
1: Don't worry a Leony na Hit Radio Faktor. Je půl páté.
2: Kam vyrazit?
3: No kam si můžete dneska vyrazit? Já vás pozvu na hokej, ten startuje už za hodinu, tedy v 17.30. A Banes Motor Budějovice dneska bude hostit Red Bull Salzburg a vstupenky si můžete koupit třeba prostřednictvím oficiálního webometu.
1: Webomatu?
3: Motoru!
1: Webomat to je takový server, kde si můžete automaticky koupit lístky přes internet.
3: Přesně pták.
1: V Bechyni dneska odstartovali bechyňské slavnosti, potrvají do nedělní poutní mše, program nabídne letní kino, historický filmy o Bechyni, představení Dívčí válka i páteční Jižní noc. Hlavní část vypukne v sobotu v 10 na náměstí, budou tam mini pivovary, stánky, atrakce pro děti a bechyňské setkání dechových hudeb.
4: No a já vás nakonec pozvu do Písku, tady můžeme až do konce prázdnin nahlédnout do Křižíkovy vodní elektrárny. Ne, nahlédnout, čeká nás tu komentovaná prohlídka budovy, přilehlého ostrůvku i pěkný výhled a právě díky téhle elektrárně se Písek stal prvním městem u nás s trvalým veřejným elektrickým osvětlením. Prohlídky jsou každý den v 10, ve 12, ve 2 a ve 4 a základní vstupné stojí pouhých 50 korun.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: chci ho znova pustit, už ne.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 11.41, takže už teď je jasné, že to vypnutí gravitace byla konspirační teorie, nebo to byl hoax, protože před 7 minutama se to mělo stát a já jsem to projedla tady.
1: A nic.
0: Možná jsem tak těžká, že jsem se nevznesla, ale vy jste taky zůstali v klidu.
1: To já jsem teda asi ještě těžší. Každopádně dneska s váma řešíme konspirační teorie a my jsme se vás ptali, jestli jste někdy věřili, nebo možná ještě pořád věříte, nějakým věcem, které jsou úplná blbost.
2: Dorazila nám zpráva na WhatsApp. Mě babička jako malý říkala, že když sáhnu na duhu, tak mě vysaje.
0: A mě zase říkají, že saju jako duha.
3: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
6: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
5: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: že ladíte Hitra Radio Faktor, možná právě teď za volantem a my se na silnice vypravíme.
1: My se podíváme k Lišovu, už jsme několikrát mluvili o vážné dopravní nehodě.
0: Je to Třeboň nebo Lišov? My se bavíme Třeboň. O obou, protože předevčírem byla nebo včera nehoda u Lišova, dneska další zavřená silnice.
2: Mezi Třeboní a Hradcem silnice číslo 34 vlastním úseku přistával tady vrtulník, zasahují to záchranáři, autobus narazil do stromu, podle fotek to nevypadá vůbec hezky. Nás by zajímalo, jestli tudy jedete nebo stojíte v kolonách, jak to tu vypadá, jestli to třeba nepouští kyvadlově nebo stále platí, že silnice je zavřená. Dejte nám prosím vědět na 800 800 101.
0: A hlavně opatrně, šťastnou cestu.

0: One Republic na Hit Radio Faktor bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vážná nehoda autobusu do stromu se vyšetřuje mezi Třeboní a Hradcem. Silnice číslo 34 byla v daném úseku téměř hodinu a půl uzavřena. Podle zprávy na WhatsAppu už to tady teďka pouští kyvadlově a počítat máme se zhruba 5minutovým zpožděním. A na další nehodu pozor na silnici 23 mezi Jindřichovým Hradcem a Kardašovou Řečicí. Tady se to naštěstí obešlo bez zranění. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stopě zdar. VS Moto Písek.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemědělka.cz.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké odpoledne, je 17 hodin a jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Na Hluboké řeší policie krádež, která se jen tak nevidí. Z tamní bažantnice zmizelo rovnou 100 bažantů, pravděpodobně během noci z neděle na pondělí. Škoda se vyšplhala na skoro 30 tisíc korun. Policisté teď hledají případné svědky a upozorňují, že se ukradení ptáci můžou objevit i v inzerátech, třeba na sociálních sítích. V Hamru na Jindřichohradecku se chystají na nové sousedy. Na kraji obce už vznikla nová obytná zóna s 12 parcelami pro rodinné domy. Hotová je silnice, voda, kanalizace i elektřina. Projekt vyšel asi na 10 milionů korun. Obec navíc plánuje další pozemky, aby se mohla v budoucnu dál rozrůstat. Suché a horké počasí růstu hub nepřejem. Huby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin prý ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Ty ale lákají spíš fotografii než houbaře. A fotbalisty Hradce Králové čeká zítra těžká odveta v evropské lize. V Istanbulu nastoupí proti Bešiktaši a budou dohánět domácí porážku 0-1. Pokud otroci dvoj zápas otočí, zajistí si podzim v evropských pohárech, když ne, čeká je ještě poslední předkolo konferenční ligy. Výkop je zítra v 7 večer.
7: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
1: Dnešní počasí už nás ničím nepřekvapí, do večera jasno, bez deště a kolem 28 stupňů. Dobré podmínky budou i na večerní zatmění slunce a později v noci na Perzejdy. K ránu ale výrazně přituhne, běžně k 8 stupňům a v údolích klidně jenom k 5. Zítra pak zase jasno a naměříme i 29.
6: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, faktoráci. Dneska zatmění slunce.
8: Ano, bude už po 20. hodině a my vám dáme pár drobných obecných rad.
0: Protože možná se chystáte s brejlema fotit si to mobilem. Asi bych to úplně nedělala.
8: Ne, tak co, může vám to poškodit telefon nebo nemůže?
0: V této hodině se k tomu dostaneme, teď ale posíláme Katy Perry Hot and Cold.

0: To model na Hitrádiu Faktor, hezké odpoledne. Zrovna jsem dneska Emině počítala, kolik dní jí zbývá z prázdniny. Nebyla ráda.
1: Si se párkrát vyspíš a půjdeš do školy, no ale pozor, nový školní rok by měl každý školák začínat s radostí a ne s obavou, že mu bude něco chybět.
2: Hitrádiu Faktor právě proto podporuje sbírku školních potřeb pro 53 dětí z domovů v Žíchovci, Boršově nad Vltavou, Horní Plané a taky ve Volyni.
0: Dneska to odstartovalo, až do 26. srpna můžete v prodejnách Prior, v Budějcích, v Prachaticích i ve Strakonicích kupovat balíčky, které připravila společnost Wolf.
1: Ano, zapojit se můžete každý z vás, stačí koupit jeden z balíčků připravených společností Wolf.
2: Menší stojí 490 korun, větší 700.
0: Ale ono je dobrý, že vlastně se můžete třeba domluvit v práci, že každý dáte
2: složit
0: něco. Záleží, kolik vás tam je. No, takže u nás 700 děleno třeba, to jsou na mě už vysoké počty, ale když dáme každý 230 korun, 33, tak můžeme koupit balíček.
1: No, nějak se to rozpočítá, ale určitě to uděláme, protože zapojit se, já myslím, že nás to zahřeje potom všechny.
0: Určitě. Podrobnosti máte i na našem webu hitradiofaktor.cz. Děkujeme.

0: Summer Love a Mira je na Hit Radio Faktor. Hezký den všem, ale teď vyvolávám konkrétně Pavla Ferenčíka. Mohl by si se prosím tě vrátit ke svým zprávám v pět, kde si říkal, že někdo ukradl 100 bažantů?
1: Ke kuriozní krádeži došlo na Hluboké nad Vltavou, nejspíše v noci z neděle na pondělí. Z tamní bažantnice zmizelo opravdu 100 bažantů.
2: Já si myslím, že to je jako zrovna ten okamžik, když si řekneš 100 bažantů, jak 100 bažantů, na co někomu bude 100 bažantů?
0: No, ale hlavně, kam si je ten člověk dá? Já si představuju, že to je docela velký množství ptactva, že jo? Takže jako, jestli má někdo nějaký tajný bažantí pokoj nebo zahrádku na bažanty?
2: No, do obejváku si je určitě nedá, že jo?
0: Jo, a sousedi, ty si toho taky musí všimnout. Ne, pane Nováku, vy máte papouška. No, to jsem se tady pořídil.
2: Divnej zobák ten papoušek, vy.
0: A nebo ráno, když se ty bažanti probudí, jo? Oni přece řvou, ne? Jakože si neřeknou, my jsme ukradený, my budeme potichu teď.
2: To bys měla nemocnici, tak chápu, že jo, kam dáš těch 100 bažantů.
0: No, nebo jako černý trh, ne. Nechcete bažanta? Mám jich ještě 98. A to je fakt šílený. Ten zloděj se hledá, Pájo, že jo?
1: Zloděj se hledá, policie přivítá případná svědectví na lince 158 a upozorňuje, že třeba bažanty může někdo taky na Facebooku v inzerátech nabízet.
2: Neodletěli třeba do teplých krajin?
0: No nevím, budeme to dál pozorovat.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Safari Resort Hluboká u Borovan.
7: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
6: Safari Resort CZ.
8: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minuty bude 17:30, jste s Hit Radiem Faktor a prakticky za chvíli to vypukne.
1: A všichni tím žijou, nebo většina z vás a z nás tím žije, bude zatmění slunce.
0: Jak to vychází, Pájo, časově?
2: Vychází to časově, ono je to v každém městě jinak, ale probudějce by to mělo začít v

0: 19.21, nejvíc viditelný, to bude 13 minut po 20. hodině, kdy měsíc bude zakrývat zhruba 87% sluníčka.
1: My pevně věříme, že všichni jste sehnali ty brýle, protože fronty, které jsme viděli tady u prodejny, kde je měli kousek od rádia, byly fakt neskutečný a mrzí nás, že na někoho nedošlo. Ale jestli si říkáte, že brýle máte a že teď v klidu budete cvakat mobilem do sluníčka,
2: Pozor na to, protože přímý slunce může poškodit ten snímač fotoaparátu ve vašem telefonu.
0: Největším rizikem je zoomování, dlouhý míření na slunce nebo třeba i video, timelapse.
1: Samozřejmě, když si uděláte jednu fotku, ta by vám mobil zničit nemusela, ale risk tam je, jo. Takže jestli máte speciální solární filtr, tak si ho dejte před objektiv. Jestli ho nemáte, no zkuste ho začít schánět.
2: No a pozor, ani nějaký obyčejný sluneční brýle na to nefungují, ani nějaký ty ND filtry nestačí.
1: Já jsem totiž myslela, že bych si vzala ty brýle, ty, co jsme si koupili, ano, a dala je před ten telefon, a to je prej blbost taky, no.
2: Takže bez těchhletěch brýlí, bez toho filtru před ten telefon, nekoukejte, nefoťte. Ne. Jenom my jsme o tom mluvili včera, že jo, když už tak třeba ta svářecká kukla.
1: To bude krásný, já se hrozně těším, třeba na kleti je dneska otevřeno v hospodě, jak tam bude sedět 630 lidí ve svářeckých kuklách.

0: Hit Radio Faktor rádi říkáme pískej konec.
1: Už je to tady, ale než se dneska s váma rozloučíme, tak pro vás máme plán na zítřek.
2: Ve čtvrtek 13. srpna slaví svátek všechny Aleny.
1: Ještě, že nebude zítra teda pátek. No a taky pozor.
0: Počkej, proč?
1: Pátek 13.
0: Jo, pátek 13. myslela, že Aleny v pátek, že to přináší
1: smůlu. Ne, že zítra nebude pátek, jinak 13. Ale pozor, slaví se taky Mezinárodní den leváků.
2: Sám si levej, prosím.
0: Takže zítra mají konečně svůj den všichni, kterým praváci celý život dávají nůžky, otvíráky a další věci vyrobený obráceně, ale...
1: Slavit bude i Jana.
0: Ano, 13. srpna je taky den proseka.
1: No tak to gratulujem. Už teď?
0: Ono se má slavit vlastně v předvečer, že jo?
1: No jistě, furt, hele, má se slavit pořád. Jenom potřeba si najít důvod.
0: Mějte se krásně, Faktoráci, a zítra ve 3. Ahoj.
1: Pa čau.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
4: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
4: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timbersport,
8: zážitkový doprovodný program
7: a 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy,
7: Totální nasazení a David Kraus
8: a Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival
8: Mirotické setkání, loutek a hudby
7: 14. a 15. srpna. Mirotické setkání.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
2: Jak dopad?
1: On neuspěl 25krát.
2: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
1: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24krát?
2: Tak si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně a nohu z plynu, jestli jedete kolem Temelínské elektrárny, volali jste tu schovanýho černýho Kodiaka u silnice, tak pozor na to a šťastný dole, tak v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vaniš pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vaniš Gel 2 litry v penny za 219,90.
5: Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den z Trunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát zítra prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme v aplikaci v 1 hodinu odpoledne. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
10: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele lidé proto, aby mohli odvolit, co museli vracet domů pro plastové kartičky.
9: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast než u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro zátěžový test. Lidí v exekuci dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí bylo bezmála 590 tisíc meziročně, o zhruba 17 tisíc méně, tedy o necelá 3%. Počet exekučních řízení se za poslední rok snížil na necelé 3 miliony a to je pokles o 5%. Palubní personál nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude o víkendu stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle odborů totiž nepřinesly žádné výsledky. Do západní a jižní Evropy dnes přichází další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, Itálii a ve Španělsku, pocítí teploty převyšující 35 stupňů. Zhruba 300 milionů lidí, tedy zhruba polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka, pak žije v oblastech, kde teplota šplhá nad tropickou třicítku.
8: Park Hluboká, minigolf, lanové centrum, vodní atrakce i skvělé občerstvení. Otevřeno každý den. Parkhluboká.cz.
9: A jak to bude vypadat u nás? V noci většinou chladno a jasno, nejnižší teploty 13 až 8, v údolích kolem 5. Čtvrtek bude slunečný, jasný, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě pouze 24 a foukat bude slabý severovýchodní vítr.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu, jo? Doufám, že jste si i přes noc o trošku odpočinuli od toho vedra. Dneska další kolo, jo? Tak nezapomeňte pořádně zhluboka dýchat. A společně už si teď dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Tears for Fears a právě teď Sesh a Mysterious Times.

Tears for Fears a Mad World, posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a prosím vás, už se to blíží. Za hodinu a 10 minut přibližně začne zatmění slunce, jo. Bavit nás bude jenom chvilinku, ale prosím vás, i tak to nepokoušejte, jo. Zároveň, co jsem tak pochopila, tak brýle na tohle koukání specifický a zároveň i třeba ty svářečský skla jsou skoro všude vyprodané prakticky, jo, protože prostě to lidi vlastně jako chtějí vidět. Dá se i jinak, jsou takový, to můžete si sami vyrobit koukací krabičku, to ještě stihnete, prosím vás, máte na to hodinu, jo, mrkněte na internet, možná opatrně s umělou inteligencí, jo, abyste neoslepili zbytečně. A jinak, prosím vás, další zatmění až v roce 2075. No tak uvidíme, jestli to uvidíme i potom za těch vlastně téměř 50 let. Tak hlavně prosím vás, jestli budete koukat opatrně, jo, když náhodou ne, tak hold prostě vydržíte do toho dalšího. No. No a co vám slibuju, že to se k vám určitě dostane. To jsou další hity. Za chvilku Whitney Houston a teď už jsou tady No Name.

0: Tak je to možný. Takhle fantastický hlas Whitney Houston v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem. No takhle, v legendárních hlasech budem pokračovat. Za chvilku nás totiž čeká Bonnie Tyler a song Holding Out for a Hero. Mimochodem zajímavý je, nebo vlastně hezký, kolik z těch legendárních songů se objevuje třeba v animacích, jo. Možná už jste si toho všimli. Třeba song, který nás čeká, mimo jiné ve Shrekovi, že jo, když Shrek jede zachránit Fionu. Schválně si to představíte. Vidíte to, že jo? No nic, dost o mé znalosti animáků Bonnie Tyler, Fun Factory nebo Backstreet Boys už za chvilku.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v Hrádku nad Nisou na Liberecku za 6 840 000. Byt 2 plus KK Mariánské Lázně Úšovice za 6 199 000. Byt 3 plus KK v Králíkách za 5 157 300. Rodinný dům v Horních Kozolupech na Tachovsku za 7 431 000. A byt 4 plus KK Brandýs nad Labem za 11 700 460 Kč.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Slyš, poutníče. Vítkův Hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův Hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkovhradek.eu

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zal...

Backstreet Boys, Shape of My Heart, posloucháte Hit Radio a teď něco trochu míň romantického, protože představte si, panika na pláži v Marbele. Teď si představte, koukáte do vody a najednou tam plave nějaká obrovská věc a teď samozřejmě se to podobá velmi intenzivně žralokovi, jo. No a následně se ukáže, že je to zmatený tuňák. Nás to si nevymýšlím, to se teď fakt stalo, jenže oni mají, že jo, taky tu hřbetní ploutev, takže to všichni začali panikařit, že to je žralok. Ještě k tomu pronásledoval plavce. No, on to byl tuňák, on byl chudák zmatenej. No, tak doufám, že tuňák v pohodě už, že mu bude dobře, že neskončí někde ve stejku, každopádně. Jo, jako tady aspoň vidíte, že u toho moře vás může překvapit fakt úplně cokoliv, jo. Tu vás chce sežrat žralok. Tu vás o pomoc prosí tuňák, tu se vás pokusí sexuálně napadnout delfín. Hele, moře je nebezpečný, ještě že ho nemáme. Co ale máme, to jsou ty nejlepší hity. Za chvilku Eternal a právě teď Kim Wilde. Jdeme na to.

0: I wanna be the only one. Eternal v éteru Hit Radio. Tak co, jaký máte středeční večer? 6:45, doufám, že už jste ready jak na to zatmění, tak na ty Perseidy a prostě na všechno, co nás dneska na tomhle hvězdným a oblohovým Netflixu čeká. Co vás čeká tady? Tak to jsou ty nejlepší hity, to je jasný, jo. A máme tady něco, co si rozhodně zvládnete a budete zpívat. No protože Abu známe všichni, že jo? K tomu Guru Josh nebo Sax?
1: Slyš poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Krásný večer, minuta po 7. hodině. Za chvilku to začne to zatmění, tak doufám, že jste na to připravený. Hele, soundtrack k tomu budete mít báječný. To nejlepší z 80., 90. i milénia. Za chvilku Tina Turner, ale právě teď. Boyzone a Pictures of You. Tak jdem na to.

Tohle je prostě legenda. Tina Turner a The Best v éteru Hit Radio. No a prosím vás, mám tady způsob, jak oživit jednání parlamentu. A myslím si, že se všichni shodneme, že by to dost povýšilo tu úroveň. V parlamentu brazilského státu Mato Grosso tam museli to jednání přerušit potom, co do budovy vniklo několik kapibar. Ano, takový ty roztomilý srandovní zvířátka. Tyhle ty největší hlodavci světa vlastně, tak vstoupili do té budovy, ale úplně standardně. Normálně hlavním vchodem. Takže je možné, že možná měli i kartičky. Nebo nevím, jak by se tam jinak dostali. Jo. Každopádně je to fantastický. Představte si, že sledujete to jednání, jo. Teď víte, jak se tam mluví, co se tam řeší, jo. A najednou přiběhne prostě tady parta kapibar. To by bylo mnohem, mnohem lepší. Možná to zkusíme někde navrhnout, co? Kdyby to prošlo, to bychom tu politiku sledovali úplně všichni. Nevadí, zůstaneme radši u hudby. Shania Twain, That Don't Impress Me.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Shaggy, It Wasn't Me. Krásný večer vám všem. Máme čtvrt na osm. Dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a rozhodně to nebudeme porušovat. Sandra, no prostě. Maria Magdalena, taky Culture Beat, už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Letecký den Strunkovice nad Blanicí. V sobotu 15. srpna se na obloze představí mistři akrobacie Martin Šonka a Petr Kopštajn. Legendární stíhačka Hawker Sea Fury, pilotovaná Danem Griffithem. Historické letouny i strhující letecká show Follow Me. Čeká vás bohatý doprovodný program, vyhlídkové lety a zábava pro celou rodinu. Letecký den Strunkovice nad Blanicí. Více na webu Aeroklubu Prachatice.

0: nový mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
2: Jak dopad?
1: On neuspěl 25krát.
2: No počkej, jestli se testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
1: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
2: Tak si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Scary.

Inside out.

jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

nikde nebudem svrbát. Vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat. Věří

stále končí, najednou a náhodou, ty, co se v duchu loučí, nehledaj a nenajdou. Jestli to půjde, nebudem se brát, láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát, ohně už nejsou, jsme jenom my dva. Stále ti zbývá tisíce jmen, ale když rána planou, kde už jsem, a noci stále končí, neúplní ptáci jsou.

Tisícmen, Jan Sahara, Hedla, Bára Basiková na Hit Radio. No prosím vás, máme tady Fantoma. Konkrétně teda Fantoma Benzínek, ten řádí prosím vás na Brněnsku. A schválně, jo, kdybyste se třeba k někomu ze sousedů a měl doma podezřele příliš mnoho belgické omáčky. Víte, že je to on. Je to tak, prosím vás, to se opravdu děje. On během týdne vykradl 13 stanic a nikdy nešel po penězích, vždycky jenom po belgický omáčce. On si prostě objedná jídlo a pití. A během té chvilky, co mu to ta obsluha připravuje, tak ukradne všechny belgické omáčky, co tam mají, a pak normálně ale zaplatí to svý jídlo a odejde. Jo, jenže samozřejmě obsluha si toho nestihne všimnout, že jo, zjistili to až díky kamerovým záznamům. Tak až půjdete teď někam na grilovačku, jo, tak víte, po čem se dívat. Jsem ani nevěděla, že belgická omáčka je takový hit. Sum 41, Too Deep, právě teď.

0: Clean. Crying, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, krásnou středu, společně si tady dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Mike Oldfield, taky Three Doors Down, no a taky tahle nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ano, už za chvilku, tak nikam nechoďte.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Víš, co je na práci nejdůležitější?
3: Když ti dobře a pravidelně platí.
2: Když máš jistotu stálého místa.
3: Když nemusíš daleko dojíždět.
2: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
3: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Ano, budeme pokračovat za chvilku Rednex, ale teď je tady Chris Rea a The Road to Hell.

Redneck právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Možná někomu z vás ten večer ještě zlepším, jo? Pokusím se o to. Takhle, nevím, jestli ta informace je seriózní, nebo je to úplný blábol, ale líbí se mi, takže ji musím sdílet, jo? Takže prosím vás, údajně tady podle toho článku vydá jedna sklenička červeného vína za hodinu v posilovně. To je hezká matematika, že jo? Sklenička červenýho, jo, hodinka v posilovně. Teď si vemte, že si dáte lahvičku dvě, no to už jste tam strávili třeba 8 hodin, že jo, v té posilce. To je jako fakt přísný trénink. No, hele, nevím, jak moc je to reálný. Asi je to blbost, ale za pokus, jo? Nic nedáte. Tak když tak zkuste, dejte vědět, jak se vám cvičilo. A teď už Roger Sanchez, Another Chance.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi George Michael a Freedom. Tenhle song vás prostě nenechá v klidu. Nenechá. A my jsme rádi, že vás nedecháme v klidu. Přece jenom od toho tady Hit Radio Classic je. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Sheryl Crow, taky Jermaine Jackson, a nebo... Kluci budou přísahat All for One už za chvilku do vašich uší.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

No jo, to je romantika. All for one, I swear, v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No a může být nádherný dokonce, protože ano, už začaly padat Perseidy, jo. Dneska v noci to bude úplně kosmická show v podstatě, jo. Tak nejvíc jsou teda údajně vidět kránu někdy kolem 5, takže můžete strávit venku klidně celou noc, akorát si vemte teda něco teplýho na sebe, pať v noci bude zima, ale jinak až do soboty budou padat hvězdy. Hele, je to hezký. Navíc třeba, pánové, pokud se odhodláváte k tomu velkému kroku, no tak kdy jindy, než když se děje tohle, že jo. To je úplně perfektní příležitost, jo? Tak hele, hlavně si to užijte, pokud uvidíte nějakou tu padající hvězdu, nezapomeňte si hlavně něco přát. A pokud jste si náhodou přáli ty nejlepší hity, tak to se vám plní právě teď. Nelly Furtado.

0: Tohle Bryan Adams prostě umí. Somebody na Hit Radio. Hezký večer. Pomalu se blíží 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera. Hele, jo, hvězdy. Koukněte na to, jestli něco uvidíte schválně, když tak použijte a takový ty chytrý aplikace, že jo, kde je jaká hvězda. Třeba vám to pomůže. Držím pěsti, mějte se moc hezky. Za chvilku další hity. Kamufláž, Sisko nebo Tichá dohoda. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem

Hit Radio Faktor. No fighting.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio. Už

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Faktor.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Faktor.